0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first.

You one two this spry my

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express. Music first. Express FM. Novinka.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval ceny na různé druhy prodávaných produktů, uložila jí pobočka inspekce v Plzni. Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Fotbalisté Francie na mistrovství světa v Americe porazili Irák 3-0. Po druhém vítězství ve skupině I s předstihem postoupili do vyřazovací fáze. Dvěma góly přispěl Kylian Mbappé, skóre uzavřel Dembele. Zápas byl jako první na probíhajícím šampionátu přerušen kvůli špatnému počasí. Bouřka v okolí stadionu ve Filadelfii zadržela začátek druhé půle zhruba o 2 hodiny. I my čekáme nějaké přehánky a bouřky, místy se vyskytnou, jinak obloha bude polojasná až oblačná a teploty 26 až 33 stupňů Celsia.
2: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno, máme 23. června, Vašku, ahoj.
1: Ahoj, babu, budeme zase dneska to rozdávat jako včera?
3: Budem.
1: Já vím, že trošku...
3: Plnými hrstmi.
1: Že trošku namlsáme naše posluchače, co třeba příští týden, kdy nebudeme rozdávat vůbec nic?
3: No, tak
1: může
3: právě...
1: Může se stát?
3: Teď to napálíme.
1: Jo.
3: A příští týden ještě nevím.
1: No, prázdniny.
3: Budou prázdniny, takže asi nebudem rozdávat. Budem podle mě tady prostě ve slunečních brýlích, namazaný SPF-kem se opalovat. Budeme si užívat, možná i bazének si sem napustíme.
1: Jako v 7 ráno?
3: No, co by ne, já bych začala takhle brzo. Virgin Mojita, pofrčíme.
1: Tak.
3: Ledovač máme.
1: To zní jako dobrý plán, ale musíme si počkat až do pondělka.
3: No je, to musíme ale ještě rozdávat tenhle týden. Přesně tak, takže Astratex a pořád se můžete taky zapojit do naší soutěže o podlahovou myčku Roventa a k tomu všemu skvělá muzika.
1: Ano, a to v zastoupení Blessed Madonna, Charlie XCX a nebo 21 Pilots její drum show právě teď.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Clementine Douglas, Happier, 7 hodin, 8 minut k tomu posloucháte úterní Express ráno. Vašku, za malou chvilku bude hrát Charlie XCX a já jsem na ní trošku naštvaná.
1: Co ti provedla ta holka?
0: No takhle, ono...
1: Asi moc ne úplně, ale tobě stačí málo, takže
0: mě
1: dobře
0: stačí, povídej. Mně stačí málo, ne, že bych na ní byla naštvaná. Spíš mě to jako překvapilo, protože včera na mě vyskakovaly informace o tom, že Olivia Rodrigo oznámila festival, který organizuje. 100% na něm vystupují ženy a já jsem s očekáváním se šla podívat na ten line-up. A myslela jsem si, že tam Charlie XCX bude, protože nedávno spolu byli pařit, vypadalo to, že si jako rozuměli, Charlie XCX taky tak vlastně jako pomrkávala na své fanoušky a říkala, hele, Olivier je nový album, tak si ho určitě poslechněte. Ta se říká, jo, tak tam bude, třeba tam bude ta Charlie, ono to bude na konci srpna, tak to už bude mít nový album. Ne.
1: Ne.
0: Nebude tam. Ale i tak si myslím, že kdybyste měli jako výlet do Kalifornie na 29. srpna do Great Parku v Irvine, tak bych si tam zastávku udělala. Jmenuje se to Daisy Chain Fields. Olivia Rodrigo tedy dala dohromady, myslím si, pěknou skupinku. Mm-hmm. Pěkný line-up. Nechybí Chapel Roan, to je samozřejmě její velká kamarádka, která ji předskakovala na předchozí tour, takže to bylo jasný, že Chapel Roan si udělá čas. Je tam třeba Doechii, jsou tam Garbage, Kecaj, jsou tam Santi Gold, samotná Olivia Rodrigo tam vystoupí a je tam třeba i taky Stevie Nicks, takže takový jako...
1: Takový mix.
0: Takový je to mix, je to takový vlastně docela rockový, musím říct, jako rockovo-popový.
1: Olivia Rodrigo se Garbage, ona si zaspívala, zrovna ne. Dávno, že tam si jako dost, nebo takhle, byla na koncertě, vyběhla s tím, že by chtěla jako velká faninka dostat jako obětí od Shirley Manson a to se jí nakonec tady jako dostalo, což si myslím, že jako fajn.
0: A nakonec je ještě, vidíš to takhle, pamatujete si tady Olivia, to bylo, jak jsem tam minule vyběhla, jak jsem chtěla to obětí. Co děláte 29. srpna? No a jinak je to vlastně charitativní festival, protože všechny peníze, které se tam vydělají, potom pofrčí na organizace, které se právě věnují a nějak investují do žen a dívek. Předpokládám, že to bude o vzdělání, zdraví a dalších organizacích.
1: Ale je to trošku jiný způsob, nežli udělal Youngblood, protože nás čeká vlastně jeho Bloodfest, který už je v podstatě za rohem. Takže tak taky vlastně on chtěl, aby lidé neplatili tolik peněz za tolik kapel, aby to bylo takový příjemnější, přístupnější pro všechny lidi a nakonec tady z toho jednoho ročníku, který udělal loni v Anglii, tak nakonec se vyjel i do světa. Jsme rádi, že si vybral nás. No, Olivia Rodrigo by si taky mohla vybrat nás, že?
0: Mohla by si nás vybrat, tak třeba příští rok. Hmm.
1: Tak je to nultý ročník, nějak se začít musí, jestli se to třeba jako osvědčí, pak tedy se rozhodnou, že by s ním mohli jako ženy vyletět do světa.
0: Já jí to jdu tady okomentovat.
1: Dobře. A z Charlie, jak se, tak jsi rozčarovaná, nebudeme říct, že seš není naše, jsi rozčarovaná, že tam není.
0: Ne, no, je to takový, takhle, no. Já bych tam stejně nejela, takže mi to může být jedno, ale prostě mě to překvapilo.

0: Tak tedy nový Muse a Nature Superstar, jinak jedna novinka zazní i během dnešního vysílání. A to po 9. hodině, kdy k nám přijde, kdy budeš. No a to, co je před námi, Raven Lynne a taky Kasabian.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy hýří nápady.
9: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: potisk trička, bela bel CZ.
13: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Tak já se tady dívám na co, co ta Roventa X Clean 12 Wet & Dry, co umí. To umí úplně všechno. Jako, ono to dokáže až 400 metrů čtverečních na jedno nabití, jakože že vysát.
1: Ano.
0: Na to, že máte doma, já nevím, 65 metrů, tak je to vlastně jako... To je šestkrát tolik.
1: No, to co vysát? Ona to zvládne vysát a vytřít.
0: Jedním tahem. A to neumí jen takhle, raz kdo? Takhle, možná, že jste třeba dostali od svých rodičů, jako, hele, tady máš ten parní takovej, ten mop, ten se ti bude hodit, a nakonec zjistíte, že ho nepoužíváte, ale tohle, když to máte v jednom, tak vlastně jenom zmáčknete tlačítko a děláte to takhle automaticky a nemusíte potom vymýšlet. A kolik možná máte ještě v nějakých stojanech ruční vysavač, další vysavač a ještě jeden vysavač, tady to zvládne jeden borec.
1: A to ještě navíc pozor, my ho tady totiž máme, takže my jsme ho testovali ve studiu poctivě.
0: Zátěžový test
1: tady probíhal a musím říct, že on ještě navíc jede docela sám. V momentě, kdy ho vlastně sundáte z té nabíječky a zapojíte ho, tak on vám i jako pomůže navíc. On chce vysávat,
0: jo,
1: on chce vytírat.
0: To bych mu možná trochu vytknul, protože se za ním skoro musí utíkat. Ale tak, takhle, zase to máte o trošičku rychleji cuklizený doma, no.
1: Přesně tak. Navíc tenhle ten model je taky vhodný, pokud máte doma třeba nějaký zvířátka, pejska, kočičky, hodně chlupů, vlasů a každému takhle v té kuchyni, když se vaří, sem tam něco upadne, že? Nějaké to vajíčko, voda se rozlije, jogurt upadne, tak navíc Roventa X Clean 12 Wet & Dry tohle to taky zvládne jedním šmahem, jedním tahem.
0: Uh-huh.
1: A potom budete už srdce z lásky maluju, aby vám pomáhala. Ano, proč se o tom tady bavíme? Protože my o Roventu X Clean 12 Wet & Dry soutěžíme. Celý týden se můžete zapojit a my potom v pondělí vylosujeme jednoho vítěze, který si od nás tuhletu podlahovou myčku v hodnotě 14,5 tisíce korun odnese.
0: Ano. A vy budete dnes mezi 9. a 10. hodinou hledat ve vysílání zvuk. A až ho uslyšíte, tak budete psát na ranozavináčexpressfm.cz. Třeba napíšete jenom Roventa už, nebo už Roventa. Co? Ten zvuk je takovejhle.
2: Vysoká úroveň znečištění. Inteligentní automatické čištění bylo zahájeno.
0: To si myslím, jako nepřeslechnete. A jakmile to uslyšíte, budete psát.
1: Jinak musím říct, že to je navíc autentický zvuk.
0: Ano.
1: Jeden z těch zvuků, který navíc...
0: Na vás takhle mluví.
1: Na vás takhle mluví.
0: Takže pokud jste doma sami, tak vlastně nejste doma sami a můžete si s tím, vlastně s tou myčkou takhle Roventou si povídat.
1: No není to hezký.
0: Je to hezký.
1: Takže vlastně soutěžíme o nového kamaráda do domácnosti.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Praha hlásí klid, ale Kladno. Dopravní nehoda v Pražské ulici, kde náklaďák se tam srazil se třema osobákama. Takže tam počítejte v Pražské ulici s komplikacemi. D5, 40. kilometr ve směru na Plzeň, tady u Cerhovic. Máme tam dopravní nehodu, i tam počítejte s omezením, jsou tam dva nákladňáky v sobě. A ještě také Plzeň, ulice Klatovská, i tam se bouralo. Jezděte opatrně.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na Alza.cz. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří Výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
7: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostní plec.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Energie tohoto města.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Express FM.

0: problém s tím naplánovat si nějaký třeba víkend o prázdninách, fakt už nevíte. A pak můžeme pomoci, stačí si dát jenom hashtag nebudu doma. My se v tuto chvíli vydáme do Ústeckého kraje.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Prázdniny jsou za rohem a tak se tipy na cestování po Česku budou hodit ještě víc. U nás na Express FM jim dáváme hashtag nebudu doma a každý týden vás zveme do jiného kraje. Tentokrát je to kraj Ústecký. Spoustě z nás se při vyslovení spojení Ústecký kraj hned vybaví povrchové uhelné doly a chemičky, ale takhle zúžené vidění by bylo chybou. Do uhelných pánví se pomalu vrací život a rekultivují se na jezera a další krajinné prvky. Ale v Ústeckém kraji stejně najdete i další krásná místa, jako Krušné hory s nejvyšším vrcholem Klínovcem, vulkanické České Středohoří, Labské Pískovce a Národní park České Švýcarsko proslují unikátními skalními městy. Navštívit můžete také památník v Terezíně, chmelem proslulý Žatec, filmaři z Husta využívaný malebný Úštěk, zámky v Libochovicích, Velkém Březně, Jimlíně, Ploskovicích, Duchcově nebo Klášterci nad Ohří. A právě Klášterec nad Ohří, město na levém břehu řeky Ohře, vás zve k objevování svých historických pokladů, kulturního dědictví a jedinečné přírody, která ho obklopuje. Dominantou města je novogotický zámek, obklopený je rozlehlým anglickým parkem. V prostorách zámku sídlí Muzeum českého porcelánu. Nedaleko města můžete navštívit i malebné hradní zříceniny Lestkov a Šumburg, které vás přenesou do dob dávné historie. Klášterec nabízí komentované prohlídky historických památek, krásného parku nebo unikátní minerální prameny. Můžete se po něm projet i na sdílených kolech s více než 20 stanovišti. No a právě na nich dojedete i k těm třem minerálním pramenům. Evženie, Klášterecký a Městský pramen s osvěžující chutí přispívají k celkovému zdraví a pohodě. Klášterec nad Ohří vás zkrátka okouzlí svou atmosférou i krásami přírody. Pro zdatné chodce tady máme tip na dálkové trasy neboli hřebenovky. Jsou značené pro pěší turistiku, cyklistům jsou zapovězené. Jde o obnovenou část Modré hřebenovky, jedné z prvních dálkových tras u nás, kdy se vedla přes Pradět, Krkonoše, Lužické hory a Krušné hory až do Německa. Po válce upadla v zapomnění, ale v letech minulých byla její část v Ústeckém kraji obnovena. Krušnohorská hřebenovka vede od Božího daru. Celkem 143 km je rozděleno do 7 etap a poznáte nejen okolí Božího daru, Měděnce, hory svatého Šebestiána Lesné, Českého Jiřetína v okolí Flájí, ale také Rašeliniště u Nového Města, Komáří Hůrku nebo Petrovice, kde volně navážete na hřebenovku Českým Švýcarskem. Ta vás na 100 km provede nejkrásnějšími i méně známými místy této jedinečné oblasti plné skalních měst, pískovcových stěn a úchvatných vyhlídek národním parkem i jeho okolím. Vyrazit můžete v každém ročním období. Na jaře vás okouzlí rozkvetlé modříny, v létě chládek hlubokých lesů, na podzim mlhavé vyhlídky a v zimě kouzlo zamrzlých skal. V Českém Středohoří najdete muzeum v přírodě Zubrnice, pečující o dědictví původního německy mluvícího obyvatelstva. Patří k němu honosná klasicistní architektura, ovocné stromy a chmel nebo vodní díla a mlýnské technologie v údolí Lučního potoka. Nahlédněte do světa našich předků, jak se žilo, pracovalo v hospodářství, vyzkoušejte si výrobu předmětů za použití tradičních technik a materiálů, nebo přijďte ochutnat ovocné kvašené nápoje, sajdry. Šťastnou cestu plnou zážitků s Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Ústecký kraj? Pak si skvěle odpočinete třeba v Pitloun Wellness hotelu Hasištejn pod Krušnými horami nebo v děčínském hotelu Escentrum s wellness a bohatým vyžitím. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travelking. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travelking. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travelkingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travelking, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké další hvězdy přislíbily letos svou účast na jubilejním 60. ročníku. Už dříve vedení festivalu uvedlo, že cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezmou herečka Magda Vašáriová, americká režisérka, scénaristka, herečka Maggie Gyllenhaal a americký herec Jesse Eisenberg. V Nizozemsku vůbec poprvé v historii podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let. Bylo nevylečitelně nemocné. Informují o tom tamní média s tím, že k eutanázii došlo v loňském roce. Do povědomí veřejnosti se však případ dostal až nyní. Argentinský útočník Lionel Messi překonal na mistrovství světa brankami se pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání. Dneska očekáváme polojasno až oblačno, může se objevit někde i bouřky, i silné, ale jinak teploty 26 až 33 stupňů a to přitom má být dnešek nejchladnějším dnem tohoto týdne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno s deňkám, které mají dnes svátek. Máme 23. června, 8 hodin, 2 minutky k tomu. Vašku, ty jsi mluvil o tom Messim. No. Ve zprávách, jak láme tam ty rekordy a myslím si, že určitě ještě nějaké goly přidá během mistrovství a tak ještě jako odskočí. Ono teda nahání ten Kylian Mbappé, který taky střílí goly jeden za druhým. Ale já bych se chtěla za malou chvilku podívat na Messiho, na jeho novou sochu.
1: Má novou sochu?
3: Má novou sochu a myslím si, že v takové té diskuzi, jo, jestli je a Ronaldo a Messi a tohle, myslím si, že po tomhle mistrovství světa je jasný, že jako Messi může zůstat tím nejlepším hráčem na světě, že ten Ronaldo ho v tomhle nedožene. Ale pamatuješ si, jak vypadá Ronaldova socha na Madejře?
1: Jo, taková je taková divná, no.
3: Tahle.
1: Ještě divnější.
3: Ta je taky divná, takže aspoň tady to mají kluci vyrovnaný.
1: Tak se jdeme podívat, ať víme, o čem bude řeč za malou chvíli. Red Hot Chili Peppers a Beyoncé.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Mám musel dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
1: To mě hnedka napadlo, jak jsem viděl.
2: Tohle tě napadlo, když jsi viděl novou sochu Lionela Messiho.
1: Ano, přesně
2: ano,
1: tak.
2: Ano, Lionel Messi měl dosud rekordní sochu v indické Kalkatě, teď má ale skutečně obří monument. Slavnostní socha Lionela Messiho byla odhalena v argentinském městě Cutralco. Váží neuvěřitelných 70 tun a dosahuje výšky 26 metrů. Socha navíc ještě připomíná vlastně argentinské vítězství z Kataru roku 2022, takže ta socha je vlastně v takové vítězné póze, kdy Lionel Messi
1: je ve skluzu na kolenou.
2: Ano, je ve skluzu na kolenou, drží se za dres, za tu desítku a z jednu ruku zvedá do vzduchu na znamení vítězství a mezi nohama má obří, ale obří trofej pro mistra světa.
1: Tunike
2: a vypadá to,
1: takhle,
2: je to, že ta socha by měla být v Brně. Jestli víte, co myslím.
1: Vypadá to tak, že vlastně je ve skluzu a je to poslední chvíle, kdy se ještě usmívá, než svým rozkrokem narazí na Tunike.
2: Ano, přesně tak. A ta ho bimbne do bimbase a bude ho to hodně, ale hodně bolet.
1: Ale je mistr světa,
2: jinak ta socha je opravdu jako, je vlastně celá bílá, jediný, co jsou na ní ty modrý pruhy, na tom samozřejmě typickém argentinském drezu. A já už jenom ještě čekám na nějaké fotky ze zadu.
1: Jak bude vypadat ta Nike, když se podíváte, jako ano, když mu něco vypadlo z trenýrek.
2: Ano, vypadá to, že se stala taková menší nehoda a hupsky šupsky. No, takže takhle, jako myslím si, že jestli samozřejmě ty statistiky fotbalové mluví jasně pro Messiho a myslím si, že ta debata o tom, kdo je nejlepší fotbalista tý naší jako současnosti, i když někdo by pořád řekl, jako všech dob se tam bude žádat o tom Pelem a takhle, tak jestli se budeme bavit o tom souboji Messi versus Ronaldo, tak si myslím, že ten Messi to samozřejmě tím mistrovstvím světa, tím minulým a i tím letošním jako už úplně urval, ale jestli jsou si v něčem jako narovno, tak to jsou ty jejich sochy, které jsou jim věnovaný a tady si myslím, že bych možná radši měla tu Ronaldovu, než tady tu s tím divným dildem.
1: Když já jsem se musel podívat na to, jakou sochu má Ronaldo, protože už si nepamatuju, jo, a on tam má takový strnulej úsměv, ale když si vezmu, on tak opravdu vypadá.
2: On má takový šklep.
1: Jenom na té soše mu mohli trošku ubrat u toho šklebu, protože by vypadal trošičku jako normálně.
2: Jo. No. Ale jinak, co se týká toho šklebu, tak zrovna i tady ten Messi s tím Ronaldem bronzovým jsou na tom docela podobně.
1: Hmm.
2: Je to takový, je to strašně těžký. Musím říct, že vlastně skoro, když si jako projedu asi všechny ty sochy sportovní, i třeba když si vzpomenu na toho nějakého toho Michaela Jordana, když vezmu tady ty fotbalové věci, myslím si, že i dokonce, že Thierry Henry má taky nějakou sochu a taky to není bůh ví co, že tady zkrátka pořád ještě trošku pokulháváme v tomhle. Nevím, čím to je.
1: No, jako musím říct, že jako nechtěl bych, aby něco podobného stálo za barákem.
2: Viď?
1: Ne.
2: Já si říkám, ještě, že jsem tak bezvýznamná, ještě, že určitě nikdo mou suchu nikdy dělat nebude.
1: Ta by ale přečila úplně všechno.
2: No, já se právě obávám, že by mi tam chtěli dát, víš, ten mikrofon a Bůh ví, kde by skončil.
1: No, kde je v ruce asi, ne?
2: No.
1: No, tak vidíš.
3: Express ráno. Express ráno.

0: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří, místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
6: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Babu, pustíme ještě ten tajemný zvuk pro odroventy, který mají najít naše posluchači v příští hodině.
1: Určitě.
0: Jenom, aby jste věděli, co vlastně v tom vysílání hledat. Bude to mezi 9. a 10. jen tak mírnix, to tam pohodíme. A jakmile to uslyšíte, napíšete na ranozavináčexpressfm.cz, napíšete mail s nějakým vzkazem, jakože už roventa, nebo tak, nebo roventa už, nebo jenom už, my budeme vědět, že když už, tak už.
1: Už.
2: Vysoká úroveň znečištění. Inteligentní automatické čištění bylo zahájeno.
1: Takže tohle, až uslyším mezi 9. a 10., tak píšu na ranozavináčexpressfm.cz. Chápu.
0: Ano, ano. Stačí už.
1: Tomu rozumím. Už.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak pokud jedete v Praze na jižní spojce, máme hlášenu dopravní nehodu náklaďáku a osobáku a teď nevím vůbec, kterým směrem to je. No v každém případě opatrně. Další komplikace na vás číhá na Strakonické. Náklaďák a osobák jsou tam v sobě v pravém jízdním pruhu na trase Praha Velká Chuchle. V Kladně se v Pražské ulici dořešuje dopravní nehoda náklaďáku a osobáku. Ty osobáky tam jsou dokonce čtyři. A pokud jedete ještě u Cerhovic po D5 i tam se řeší dopravní nehoda dvou náklaďáků.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.
1: Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

0: zkušeným okem hodnotí modely náš Pepe. Pepe, jak to vidíš?
1: Co myslíš?
0: No jako jestli jako dobrý, jestli se tam dá něco pořídit. Pořídil by ty jsi tam něco?
1: Jo, ale ptal jsem se, jestli ty kozy jsou v ceně.
0: Nejsou.
2: Nikdo mi nic neodpověděl.
0: No jsme ti říkali, že ne. Zklamaně odchází.
3: Ano, zklamaně odchází. My tady totiž s Václavem brouzdáme na Astratex.cz. Vašek už si vybral nějaké pánské plavky a potom přišel Pepa, tak já jsem hned přešla do kategorie erotické prádlo, takže tady jsme prohlíželi, vybírali jsme nějaký dárek pro jeho paní. No ale vy můžete samozřejmě taky na Astratex.cz už vybírat třeba pro sebe nebo pro svou paní, samozřejmě s vidinou toho, že vyhrajete u nás voucher v hodnotě 2000 korun, který můžete právě uplatit na Astratex.cz. Je to úplně jednoduchý, my máme voucher, my máme otázku, vy máte správnou odpověď a někdo z vás dostane taky potom

0: Ale dám klidně nápovědu. Za A. 40. Za B. 60. A nebo je to za C až 80.
1: Tak já poradím, je to víc, než si myslíte. No a potom možná můžete psát na 602 604 903.
2: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli nesouhlasu s kroky ministra o ty klempíře, které se týkají veřejnoprávních médií, rezignovali 4 z 5 členů komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Klempíř se podle nich stal tváří vládního záměru směřujícího k zestátnění médií veřejné služby. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů Celsia. Úřady již preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. České i zahraniční tenisky podpořili Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a i silné a teploty budou až k 33 stupňům Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Startujeme poslední hodinku úterního Express rána, 9 hodin, 2 minutky. K tomu nezapomeňte mezi 9 a 10 stražit uši na zvuk, protože ten, až uslyšíte, můžete se zapojit do naší soutěže s roventou o podlahovou myčku. Takže až ho uslyšíte, ten tajemný zvuk, tak nám prosím vás napište na rano@expressfm.cz.
1: No ale nejbližší program, který máme tady jako nachystaný, tak to je hudební novinka, kterou nám představí Radek Bureš, náš hudební guru a manažer.
3: Oh yeah!
1: Oh yeah! Do té doby Vampire Weekend a Calvin Harris.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Aha. Kdo to přišel do studia?
1: Co to vidí oko mé modravé?
0: Je tu Radek. Radku, ahoj, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj. S čím přicházíš?
2: Děkuji za krásné intro, jako vždy. Přicházím s takovým fenoménem současné doby. Je to americká zpěvačka, skladatelka Olivia Rodrigo, která vydala, myslím, že na před pár týdny nebo 14 dní zpátky, novou třetí svou třetí desku, která se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, což znamená, vypadáš docela smutně na to, že jsi tak zamilovaná. A ta
1: Babo, deska... už jsi ji slyšela celou?
3: Ne.
1: Ne. Takže ty jsi ji slyšel celou?
2: Skoro.
1: Takže já mám jediný jako domácí úkol hotový.
2: Ano. Hotový. A jaký máš pocity z toho?
1: No, jako dobrý, jako já jsem, vypadalo to, že to bude jako hodně smutný a že to bude takové jako trošku nuda a není. Ne, není, ta deska není. Je dobrá. Jako.
2: Jo. Je to vidět, že Olivia jako zraje s každou deskou a ta deska má vždy nadšený recenze. Teď jsem koukala Metacritic, což je jako server, který združuje všechny recenze, tak tam má skóre 89 ze 100 a je to vlastně nejlíp hodnocená deska letošního roku. Tam jsou ještě další dvě, které mají stejný skóre, ale prostě to je opravdu jako úspěch. A zároveň samozřejmě to drtí po té komerční stránce ve všech hitparádách. My si dneska budeme nasazovat single Stupid Song, který je v tuhle chvíli nejstreamovanější skladbou na světě. Takže to se málo kdy potká, že vlastně ten komerční úspěch i s tou jako uměleckou kvalitou a Olivia tady to dokázala a je to skvělý. No.
0: A co to je za ten song? Ten Stupid Song, to jsme zrovna v té fázi, jsem smutná, jsem zamilovaná, nebo jsem zamilovaná, ale jsem trošku smutná?
2: Ano, je potřeba říct, že ta deska má koncept vlastně nějaký průběhu lásky o tojí zamilovanosti až po ten špatný jakoby konec. A tady to je v té první části, takže to je ta část je té zamilovanosti.
1: Takže. To je takový to první před tím prvním rozčarování.
2: Ano. Takže tak je ten hezký moment, člověk je jako celý zblblej a o tom je tady ta písnička.
0: A to jsem ještě v růžových brýlích.
2: Ano, přesně.
0: A jsem šťastná.
2: Ano.
1: Pak přijde taková lehká ťavka, si říkáš, ano. No to bylo jenom jako náhodou, ale furt ještě žije v té pohádce a pak se to celý podělá.
0: Jasně, a najednou už tvoje holka zpívá s Robertem Smithem o tom, že máš jít někam. Dobře.
2: No. Takže Olivia Rodrigo, fenomén. Mě je zajímalo, jestli na ní něco jako negativního, ona působí hrozně sympaticky, všichni mě hrozně rádi, mě by zajímalo, jestli jako má nějaký hejtry nebo něco takového, nevím o tom.
0: Hele, jediný vlastně, ani to nechci nazvat kontroverzí, vlastně jediný, o čem se mluvilo lehce negativně, byl ten její styl oblékání spojený s touhletou deskou. Sem tam i nějaký lidi vyčítali, ona totiž nosí takový jako baby doll dress, se to myslím jmenuje, tak někteří měli pocit, že snad se chce jako zalíbit mužům a že zbytečně chce vypadat příliš mladě.
2: Jo, a to ale... už taky to za každou cenu něco vyškrábnout.
0: Úplně, aby jako vyškrábl úplně něco jiného. Samozřejmě znalí začali přirovnávat, nebo přišli samozřejmě i zase s takovou tou spojnicí, kdy vlastně tyhle ty šaty nosily ty punkový holky.
2: Jasně.
0: Takže zase lidi pochopili, hele, kdybyste aspoň trošku znali jako muziku, tu historii toho, co tam holky nosily na sobě, tak byste viděli, že to je zase odkaz na tu Courtney Love, na tyhle ty jako holky, které jednu dobu ty šaty nosily. A to, že vy už jste úplně všichni zblblí z toho, že celý Hollywood a všichni jsou jako pedofilové a tak jako tady chcete omezovat mladou holku, aby nosila, co se jí líbí, tak to si nechte pro sebe. Takže to byl jenom takový hele, jako hlásek, který ale okamžitě zase všichni utišili a to je opravdu asi jediný, jako co bych trošku, že negativní se tam něco kolem ní děje. Taky nic nemám.
2: Je fakt, že ona jako vlastně o tom už mluvili, že ohlásila ten svůj vlastní festival, tak tam vlastně hraje opravdu velký jakoby jména tý 90-kový girl power punkový scény, jako třeba Bikini Kill, což je jako totálně jako kultovní věc, která oni vždycky strašně bojovala ty ženský práva tak, a to, že jako Kejvli na festival u Olivie Rodrigo, to opravdu už něco jako znamená, takže opravdu ta respekt Olivie je opravdu už objímající.
0: Ne, jako ona je ta ultimate cool girl aktuálně.
2: Přesně, ano, přesně tak. A přejme jí to, protože ta deska je skvělá. Tak jdem na to. Toto je nová hudba na Express FM.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
3: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Sony Fodera, Crystal a My Loving. Babu, bojíš se bousky?
1: Když jsem doma, tak ne.
0: Jo, jinak když seš venku, tak samozřejmě asi jako to nebezpečí hrozí. My většinou, když je nějaká bouřka, u nás sedíme na terase, takže jsme v podstatě jako doma, ale vlastně venku a není to úplně příjemný. Zrovna o víkendu u nás docela jako hodně jako to práskalo a pokud byste chtěli, protože si říkáš, to muselo být blízko, kde to asi bylo. Mm-hmm. Jo, kam to asi prásklo? Samozřejmě, že se hnedka nepůjdeš podívat, protože je ještě ta bouřka a ty by si mohla být tím hromosvodem, ale od toho je v podstatě taková aplikace, která se jmenuje Lightning Maps, a tam se můžeš jít normálně podívat, kde jsou jaký blesky. Ono to vidíš třeba i na Windy, tam je také je vidět, kde je zrovna bouřka, ale Lightning Maps přímo jakoby vlastně detekují, kde jsou ty blesky a v podstatě to okamžitě, téměř okamžitě to zapisuje. Takže to je docela taková zajímavá věc, byste nemuseli jako hnedka se dívat. Mimochodem, je to asi 9 let naspátek, včera se mi to objevilo ve vzpomínkách na Facebooku, kdy jsem zaznamenal blesk, který byl ve vedlejší vesnici. Ale ta vedlejší vesnice je ta, kde bydlím teďka já, jsme se tam přestěhovali a tam, kde to prásklo, tak to je strom hnedka vedle u souseda do toho ořechu, takže máme takhle společnou vzpomínku 9 let a to jsme se ještě vůbec neznali.
1: Je, tak to máte úplně takovýhle, ale to znamení. Takže a říkal jsi mu to už?
0: Jo, už jsem mu to posílal. No.
1: Že máte takový příběh.
0: Ale jako masakr, no, to prostě koukáš z okna, jeb ho.
1: A to by mohla být taková chlastací hra, ne? Že lidi jsou jakoby doma, je bouřka, máte tu apku a potom každý typuje, jak blízko to bylo.
0: Jo.
1: A někdo vyhraje.
0: Jo,
1: a všichni pijou.
0: Jo, já myslím, že všichni budou pít a pak budou přemýšlet, jak daleko a nebo jak blízko to vlastně bylo. Tady jsou snad Somebody Loves You, Express FM. Clear out from the streets today. It's a lovely day now. Call your friends, your family. Somebody loves you, and that's all I'll say.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor si dejte, ještě stále se dořešuje dopravní nehoda v Kladně v Pražské ulici, kde nákladák tam sroloval 4 auta. Komplikace je v tuto chvíli také na D11, 15. kilometr ve směru na Prahu. Je tam požár vozidla, takže tam se tomu budete vyhýbat. Komplikace je třeba i v Havlíčkově Brodě, kde máme na průtahu městem dopravní nehodu. No a ještě přidám třeba dopravní nehodu u Votic. Tam máme tedy pod Benešovem dopravní nehodu dvou osobních vozidel.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku je Třichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Tohle je nová Nia Archives a Boys in Blue. To, co je nového na televizi One Play, tak to je Farma. Několikrát jsme tady o tom mluvili, že už se nám to zase rozjíždí, že samozřejmě se také budeme bavit o tom, jestli se ta třetí řada povede, protože pro ní udělali úplně všechno producenti. Bavu, ty si to tady jako zhodnotila, už máš nějaký výsledky, podívala ses, nepodívala?
1: Ne, já nemám One Play, takže já budu až dneska koukat v televizi.
0: Jo,
1: takže... Protože včera byl první díl na One Play, bude 4x týdně a vždycky o den později to mají lidi v televizi. Možnost koukat, takže včerejší první díl jsem ještě neviděla, viděla jsem nějaký ukázky, budu koukat až dneska a jsem na to zvědavá, už jsem viděla nějaký věci na sockách, protože já si to jako nechávám spoilerovat, mě to nějak extra nevadí, ale věřím, že to bude dobrý. O tom, jak a proč letos vypadá Farma Česko, vypráví v pořadu Express Star kreativní producent letošní Farmy Lukáš Kodoň, ten má za sebou 12 řad slovenské Farmy, takže si myslím, že ta česká Farma je letos ve správných rukou a já věřím, že se to konečně nově a OnePlay podaří zlomit. Takže Michal Plšek zpovídal Lukáše, můžete si to dát jako podcast na našem webu expressfm.cz, tenhle ten pořad Express Star.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu Petra Pavla kvůli účasti na summitu NATO, je si vědom naléhavosti o přednostním projednání rozhodne plénum. Policie od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Učiliště je podle policie prázdné. Na místě je zásahovka. Po muži se pátrá i v Novém Bydžově a v Praze a mimo jiné i u ministerstev školství a vnitra. Muž se pohybuje v modré Fabii 5AB 7197, polohu nahlásit, nezasahovat. Francouzská protidrogová policie v polovině června při rutinní razii na pařížském předměstí našla malbu od Pabla Picassa, jejíž hodnota se odhaduje na 15 milionů eur. Umělecké dílo se nacházelo v bytě tety podezřelého z distribuce drog. 12 soutěžních mezistátních zápasů v řadě a v každém gól. Norský útočník Erling Haaland při pondělní výhře nad Senegalem 3-2 vylepšil v New Yorku svůj pozoruhodný světový rekord. Na šampionátu se trefil už po čtvrté a o zlatou kopačku bojuje hlavně s Messim a Mbappem. Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, můžou být i bouřky silné a teploty až 33 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Máme vyřídit od Míši Tumové, že má zpoždění. Říkala, řekněte to všem. Tak jestli to takhle stačí, že to řekneme i našim posluchačům, aby to věděli. Jestli teda vůbec dorazí.
3: Tak mám oběhnout barák. Máme to říct fakt všem.
1: Není nějaký jako all users zavináč.
3: Já se podívám, no to jako, když zase říkala všem.
1: Tak by to mělo být
3: všem. Měli všem.
1: Na tomto světě.
3: Tak ale na, tak já nevím, mám zavolat, já zavolám i do televize radši.
1: Jo.
3: Na Četečku teda je to tam teď, řešej ty Čelákovice, ale třeba to oznámí, že má Míša zpoždění.
1: Jasně, kdybyste jeli okolo.
3: Stačil by takový ten žlutej proužek, ne?
1: Ano, kdybyste jeli přes Modřany a viděli tam nešťastnou holku u stojícího auta, tak to je přesně Míša. My to tady za ní vezmeme dál a uvidíme, jak to půjde. Budeme se bavit o Madoně, ale taky si budeme hrát třeba Chip Alone nebo Nothing But Thieves.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byly Nothing But Thieves na Expressu 10 hodin na 10 minut. Tak my pokračujeme dál. Sami slyšíte, že teď se budeme asi bavit o Madoně. Co je nového? Protože ona měla natáčet film. Byl to její životopisný film. No a tím to můžeme ukončit. Děkujeme. To určitě ne, že by na to nebyly prachy.
1: Nejsou prachy. Madonna řekla...
0: Že Madonna nemá peníze?
1: Ne, Madonna má peníze, ale Universal Studios nemají prachy.
0: No to jsou ty nákupy, no to je jasný.
1: Ano. Prozradila teď právě v rozhovoru, že zatím tedy film o jejím životě, ve kterém měla Madonu hrát Julia Garner, je takzvaně smeten ze stolu a jako důvod zpěvačka uvedla, nejsou prachy. Universal Studios zkrátka nechtěli vydat tolik peněz, kolik by si Madonna na film představovala. Ona říká, já mám dlouhý a bohatý život, já potřebuju budget na film o mně. Dokonce Madonna tady v tom rozhovoru říká, že ještě jim potom nabízela variantu, že by se to mohlo třeba točit, viděla jsem tady nějaký jakože v Srbsku nebo Albánii, že navrhla nějakou jako levnější variantu, tak ano. To pojďme teda ne točit v Americe, pojďme to teda točit v Evropě, pojďme to točit na Balkáně. A Madonna je do toho evidentně do toho filmu natolik zainteresovaná, že ona říká, jakože studio mi nevěřilo, že bych tam vydržela déle než 4 dny. A ona jim tady na to říká, četli jste vůbec ten scénář? Celý můj život je o přežívání. Já to neberu jako nějaké prázdniny. Ale i přesto, že jim nabídla tuhletu variantu a řekla, já bych tam byla, vydržela bych to tohle, tak zatím film nebude.
0: Já jsem docela zklamaný, protože Julie Gardner si vlastně ta hrála v Ozarku, tam jsem ji viděl poprvé a musím říct, že mě tam úplně uchvátila. Já byl úplně vyřízený. Doma jsem teda samozřejmě dělal jakože nic, ale... Ale já zíral na tu obrazovku.
1: My jsme tady s Vaškem ještě spekulovali o nějaké verzi, protože vlastně Michael je aktuálně nejvýdělečnější hudební film všech dob a rozhodně nepokryl celou kariéru, rozhodně nepokryl ani teda celou řadu nějakých kontroverzí. Byl to spíš tak jako hezký film o klukovi, co pěkně zpíval.
0: Tak je to, jak to lidé chtěli, jak ho viděli.
1: Jak ho viděli, tak jestli možná Madonna... by to nechtěla trošku jako pustit z rukou, protože chápu, že je těžký dělat film sám o sobě, že všechny věci jsou naprosto zásadní, že ona možná není úplně ochotná všechno
0: ale
1: jako
0: tohle je
1: ořezávat.
0: Důležitý,
1: tohle je strašně
0: to tam
1: důležitý.
0: Prostě musí být.
1: Tak jestli, když už se stejně spekulovalo, že by to vlastně spíš měl být seriál, že to stejně nestihne dát do filmu, tak jestli by aspoň trošku neubrala a byl by to opravdu třeba jenom film o těch začátcích, protože Julia Gardner je podle mě skvělá Madonna za mladá, i ty vlasy, všechno to tam jako frčí. Když se podívám na nějakých těch prvních asi 5 alb, tak si myslím, že jako jestli ještě by pořád nemohlo dojít aspoň k nějakému kompromisu, protože já ten film chci.
0: Madonna ho chce taky. To už ten vě, tak na to můžete přijít. Takhle Madonna na to by ale jako prachy měla. Samozřejmě asi ne úplně tolik, že by jako se vyndala, protože ten výsledek je vždycky jako trošku nejistý, no.
1: Je vždycky nejistý, ale myslím si, že je hlad po hudebních filmech. Ještě navíc, když už krále popu máme, tak ještě královna popu by si film určitě zasloužila, jako dobrý film. Ne takovou nějakou, jakože Hallmark příběh hvězdy. Ale já doufám, ještě pořád si říkám, hele, když se povede to album,
0: no,
1: což zatím nám se líbí s Vaškem,
0: jo,
1: že třeba by se penízky mohly tam ještě přisypat.
0: Ježiši, no to by se jako, to by se mohly. A navíc kinaři by měli zase o důvod víc, proč udělat ty kina, kde by byl i taneční plác, aby ti lidé na ty písničky mohli rovnou tancovat a nepřekáželi těm, kteří jenom chtějí sedět, žrát popcorn a nedělat nic.
1: Přesně tak, bylo by to disco kino a ještě by byl popcorn v disco kouli.
0: Ježiši, a k tomu by mohly být ještě normálně taková ta dráha na kolečkový brusle, na ty rolery.
1: Tak já jdu napsat na info@universalstudios.com a založit nějakou petici. Pošlu to hnedko ještě na info@grindr.com a gejové unite.
0: A dej to do Madony ještě kopí.
1: This biopic is happening, Madonna. Don't worry.

0: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.

0: nevíš, tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
1: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás. Music.
10: First. Express FM.

0: Barbaro.
1: Pašku.
0: Zeptal jsem se umělé inteligence na nějaký fun fact k dnešnímu dni.
1: No.
0: To trošku jako, ne, že bychom se vyčerpali s tématama, ale přišlo mě to jako, že bychom mohli jako přidat něco k lepšímu. A umělá inteligence mi řekla, že se narodil její otec. Alan Turing. Ano, přesně tak.
1: Aha.
0: To je ten, který měl ten kód Enigmy a tak dále a tak dále. Takže no, abyste věděli. To je jedna z věcí, co se jako děje.
1: Mm-hmm. A pak umělá inteligence teda Alana Turinga považuje za svého otce.
0: Ano.
1: Na férovku hnedko napsala. Jo. By the way, táta má narozeniny.
0: Geniální britský matematik, kryptoanalytik, který rozbil kód a udělal základy pro koncepty umělé inteligence, včetně slavného Turingova testu.
1: To je zajímavý.
0: No.
1: A kdo je jejich máma? Když se jí zeptáš?
0: To bude asi, její máma bude asi máma Alana Turinga. To je ta, která se 23. v roce 2019, 23. června, s ním tlačila ven.
1: Jo, takhle. Zajímavý.
0: To dává smysl, ne?
1: No jo, tak hlavně víš co, to je, na tady ty věci si podle mě musíme dávat pozor. Aby to víš, jako že když má tátu, tak jestli má mámu, a jestli nemá mámu, tak znamená to, že to je jakoby neposkvrněný početí, jenom trošku jakoby jinak.
0: No to bylo, ano, to je v podstatě, to je Bible.
1: To znamená, že AI
0: je to, ano, přesně tak.
1: Takže teď máme jakoby svatou čtveřici?
0: Jo.
1: Otec, syn, duch svatý a AI.
0: A AI taky svatá.
1: Ty jo. Ten moderní svět.
0: Ten je.
1: Já se v tom začínám ztrácet, Václave.
0: Naštěstí máme jeden druhého, abychom se v něm nestratili. A pokud se ztratíme, tak jenom spolu.
1: Je, to je hezký.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: chceš dnešnímu dní ještě nějaký fun fact?
1: Jo, určitě.
0: Tak dneska narozeniny slaví olympijské hry ty novodobé. Mm-hmm. Jo? To by dávalo smysl.
1: Takže mají kolikátý?
0: No bylo to 1894.
1: Jo, takhle
0: nechtěj
1: jo.
0: Po mně, abych to počítal.
1: Dobře.
0: Což je v podstatě 120-130 let.
1: No to je hezký.
0: Jestli se nemejlím. Ale možná se mejlím, to je jedno. Prosím tě, dnes je taky Mezinárodní den růžové barvy.
1: Je, já jsem to nevěděla.
0: A to můžeš pořád napravit.
1: Tak ještě doma, tam mám zrovna teďko růžový trenérky na doma.
0: Jo, mimochodem, ale nevěděli jste možná třeba to, že růžová byla barva malých kluků, že to nebylo jako, nebo mužů mladých, že to nebyla barva od začátku vlastně holek, ale že to bylo, že to je vlastně barva, která až v 50. letech se to překlopilo na holčičky.
1: Původně to byla taková barva silná, no, no, pro kluky.
0: A ještě mám jeden fun fact. Já jsem dneska úplně to nabitek.
1: Ty jedeš, ty sršíš.
0: Jo, jo. Taky se narodil otec, další otec. A to klávesnice tak, jak ji známe. Takhle, napsal první, nebo složil první prakticky využitelný psací stroj.
1: Mm-hmm.
0: A právě o pár let později z tohoto vynálezu vzniklo rozložení kláves QWERTY. U nás máme tady QWERTY.
1: Jo.
0: Jo, takže tak. Ten chlapík se jmenoval Christopher Ladom Scholes.
1: Takže díky němu máme klávesnici.
0: Jo.
1: Tak jak je.
0: Jako díky němu nemusíš prostě na telefonu dvakrát mačkat A, aby si měla B nebo C.
1: Jo.
0: Což nabízí ta klasická klávesnice, co jsme kdysi dávno měli na tom telefonu. O tom telefonu jsme mluvili, ale už včera. Ten, který je takový ten hloupej.
1: Místo toho, když se napsat ahoj, tak to napíše agoj.
0: Jo. Agoj.
1: Nebo něco jiného.
0: To by bylo v ruštině, protože v ruštině není H, že jo? Takže tam no. No.
1: Ale já se většinou netrefím. Já píšu strašně, jak je to G a H vedle sebe, tak mě poslední dobou to dělá problémy. A pak ještě strašně často píšu jako... Místo děkuji, dějuji.
0: Dějuji. Mm-hmm. A ty nepoužíváš nějakou, nechci říkat, T9?
1: Ne. Já jak jsem anticloudová, tak já jsem anti-T9, takže já takhle píšu jako...
0: Já teda využívám swipe, ten je poměrně pohodlný na psaní na klávesnici.
1: A ty jsi strašně moderní, jako Vašku, ty mobilu, využíváš takhle. Tyhle ty moderní věci. Já no, ne, já jsem strašně oldschoolová.
0: Já musím, protože takhle, když bych to psal na klávesnici, tak mě to strašně dlouho trvá, protože to neumím. Vždycky je to strašně otravný, strašně překlepů a tak. Takže pak já, když třeba něco po sobě čtu, tak je to doslova hell.
1: Doslova hell?
0: Mhm.
1: Vidíš.
0: No. Tak dost fun factu, pojďme se vrátit zase tady k něčemu, co je podstatný, a to je hudba na Expressu, Fisher, Tones and I a taky San Vincent.
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
14: Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Energie tohoto města.
18: Express.
19: Music first.
18: Express FM.
20: New York isn't New York without you, love.

0: What kind of man? 10:53. Babu, je všeobecně známý fakt, teď to nedělám žádný jako fun fact, ale prostě jenom taková jedna z věcí, že člověk není vždycky jako souměrnej.
1: Ano.
0: Ve obličeji, kdybyste byli úplně stejní, tak budete takový trošku creepy, že to prostě budete vypadat divně a dalo by se říct, že budete k nepoznání. Byť se to nezdá, ale je to tak. Nicméně se našel chlapík, mladík, jmenuje se James Chubonik. Můžete si ho najít i na YouTube. A to je kluk, který se rozhodl, že bude ve fitku cvičit jenom půlku těla. A teď nemyslím třeba, že by cvičil jenom nohy nebo jenom vršek, ale on prostě fakt vzal tu levou stranu, jakože půjde do cvičení a pravou stranu nechal tak, jak je.
1: Mm-hmm.
0: A vypadá to teda masakrozně. Skoro si říkám, jestli to není AI, ale vypadá to, že to je fakt jako real, že ten prostě kluk se takhle rozhodl, no.
1: To je hodně divný. To mi připomíná toho kluka, co jenom, myslím, nějak posiluje nějak, že zvedá jenom to jedno rameno nebo něco takového.
0: No, možná, že třeba to tak je, ale že má i ten jako ten six-pack je vlastně tak trošku jakoby jenom na jedné straně svaly. Říkám, přijde mi to tak trochu jakože AI, ale kdo ví.
1: Ale tenhle, jako, protože tenhle ten, co ho máš ty, ten vypadá ještě vlastně jako v pohodě. Vypadá to divně.
0: Ano.
1: Ale vypadá to, jako kdybys to mohl ještě zvrátit. A potom ještě já znám takovýho týpka, co on taky trénuje jenom, ale on má ještě úplně takovej, on i totiž strašně posiluje ten krk, takže on vypadá, jako kdyby měl prostě nějaký divný hrb nebo něco, protože on má na jedné té straně prostě má normální krk, že máš jako krk a potom máš ramena, že tam máš takový to jako to L-ko, že tam máš ten pravý úhel, ala. A na té druhé straně on má úplně takovej ten volí,

0: Nebo že má brutální tady ten sval, takže tady má na té jedné straně má takovou úplně brutální střechu a na té druhé nic. A je tak, vypadá úplně brutálně křivě. To je ještě tady ten tvůj, ten je ještě takový, sice je asymetrický.
1: To není můj, to on je svůj.
0: No jako, jako myslím.
1: To není jako, ježišmarja, no. Ještě bych nepřišel někde na nějaký řeči.
0: Ne, to vůbec ne.
1: Dobrý, tak jo, takže.
0: A tady ten můj chudák je takový, vypadá už trošku kvasimódově.
1: A mě by zajímalo, jak se jako kupují v oblečení, protože když se, jako máte velikost, no na jedné straně tam to mám jako XXL, jo, a na té druhé straně tam je to takový XS, nebo
0: musíš
1: možná.
0: Musíš mít mámu švadlenu, jako mám já, takže si koupíš to velký a ona ti potom vlastně se šije dvě trička dohromady a vždycky máš. Ty jsi to jenom koupíš si dvě trička, rozstřihneš si to a slepíš si to. A jedno pak nosíš na ruby.
1: Hele, ale není máma spíš krejčová? Oni jsou na to strašně hákliví.
0: Jo, máma je prostě, moje máma je modní návrhářka.
1: Tak, děkujeme. Coldplay Talk. Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš zveřejnil své stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou v úterý podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že ji vláda neschválila jako člena delegace na červnový summit NATO v turecké Ankaře. Podle Babiše by na sebe ústavní činitele neměli podávat žaloby a dodal, že sám na prezidenta žalobu nepodal, když Pavel odmítl jmenovat motoristického kandidáta Filipa Turka ministrem. Ve Francii se od víkendu ve vedrech utopilo 20 lidí a dnes se tam čeká až 44 stupňů. Jinak brazilští fotbalisté proti Skotsku v závěrečném hracím dnu skupiny C na mistrovství světa budou chtít sledit postup do vyřazovací fáze a první místo v tabulce. Kanárci jsou se 4 body v čele díky lepšímu skóre před Marokem. Africká země se utká s vyřazeným Haitim a nakročeno k postupu mají i Skotové, kteří jsou za vedoucí dvojicí o bod pozadu. Dnes čekáme teploty až 33 stupňů. Obloha by měla být polojasná až oblačná. Sem tam někde možná i bouřka.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pod kupolí je takové horko, nejenom, že teda lítají ty pečení holuby do huby, ale pod kupolí je takové horko, že dokonce Wembley kvůli tomu bude měnit pravidla pro dnešní koncert Harryho Stylese, protože i v Londýně je takové, ale takové horko, že samozřejmě normálně ani na stadion Wembley si nesmíte nosit svoji vlastní vodu, ale ustoupili, takže si můžou dnešní fanoušci a faninky, kteří půjdou do Wembley na Harryho Stylese, přinést dokonce svoje vlastní lahve. Jo. A budou si je tam moci i zadarmo doplňovat.
1: Jo, i doplňovat.
3: I doplňovat.
1: Což si myslím, teda je jako úplně nejzásadnější, protože oni vám povolí jenom nějakou 0,7. OK, ale to máš, to hnedka vypiješ, to hnedka vypotíš a potřebuješ další tekutiny.
3: No, ale právě tady mají, tady dokonce píšou where they can be filled at free refill stations, takže dokonce si je můžou, ano, zdarma i doplnit.
1: Za mě teda je to
3: pěkná změna.
1: Pěkná změna a potlesk tady na otevřené scéně. Troy Sivan, Noah Kahan, Moona, Pexeso, Wilkins, to je hudba, která je tady po 11. hodině připravena pro vás.

0: Tohle byl Noah Kahan a Doors na Expressu. Jedny z pravidel, které má FIFA nastavené pro letošní mistrovství světa, je to, že ve chvíli, když udeří blesk ve vzdálenosti od stadionu méně jak 13 kilometrů, musí se zápas přerušit. Proto včera vlastně bylo i v tom zápase s tou Francií bylo přerušení a čekalo se 2 hodiny, než to přejde. Mm-hmm. Což mi přijde docela jako zajímavý. Jsem vůbec netušil, že je takovéhle pravidlo. Když se ptali Didiera Deschamps, trenéra Francie, co dělali, hráli jsme asi karty. Ne, nehráli karty, ale se jako rozcvičovali, což mi přišlo jako asi celkem jako logický, že se pořád udržíš v nějakým takovým tempu, ale samozřejmě relaxuješ a máš, byla to trošku dlouhá hydratační přestávka, jen co je pravda. A v podstatě se to zapsalo i jako nejdelší zápas v historii fotbalu.
1: Celkově ty některé pravidla nový jsou takový zajímavý, tady to o tom blesku. Já jsem viděla, že jako kvůli bouři, ale nemyslela jsem si, že to je jenom kvůli tomu, že někdo v té aplikaci, co si doporučovalo v Express ránu, zjistil, že ten blesk byl opravdu tak blízko, protože jsem viděla i takový ty různý grafiky, skrýte se, take shelter, a to já jsem říkala, tak to bylo vlastně něco vážného, něco blízko. Ale docela mě zaujalo i to pravidlo za ty červené karty, když si hráči něco navzájem říkají a zakrývají si pusu.
0: Jo.
1: Protože FIFA samozřejmě předpokládá, že si pravděpodobně nadáváte, říkáte si něco rasistický nebo něco takového. Už za to první tresty padly, ale zároveň fanoušci s tímhletím pravidlem nejsou úplně spokojení, protože neplatí pro rozhodčí, kteří dělají to samé. Kteří taky sem tam řeknou nějakou poznámku, ale zakryjí si u toho ústa, říkají, tak nemělo by to, samozřejmě, tak ty si sám sobě červenou nedáš. Ale jestli by to teda vlastně nemělo být fair i v tom, že i ti rozhodčí budou transparentní v tom, co říkají vlastně těm hráčům.
0: Jo, ale pravda je taky ta, že kolikrát jsou samozřejmě, a to se děje hodně na třeba hokejových stadionech a dalších, při zápasech jsou odezírači, kteří dokážou právě číst, co si ten tým říká, jaká bude taktika. A proto třeba když se kope někde nějaká, já nevím, standardka, tak většinou si zakryjou pusu, protože se domluví, že ty to bude, já tam naběhnu a ty to kopneš. Jo, takže
1: jo, ale tak když mluvíš se svým spoluhráčem, tak můžeš, ty nesmíš se zakrývat pusu, když jako mluví s těma ostatníma hráči, protože se předpokládá, že potom neplatí ta nášivka respekt, co máš na svém rukávu. Ale spíš fanouškům se nelíbí tohle, že rozhodčí se taky zakrývají pusu a ještě navíc velice pravděpodobně zbytečně, protože oni mají na sobě mikrofon, takže stejně, kdyby někdo chtěl jako líknout, co oni si tam říkali, takže to stejně bylo slyšet.
0: Jinak, co se dělo včera, tak to bylo opět Norové po vyhraném zápase. Si tam zasedli a všichni se svými fanoušky tam pádlovali, což je neuvěřitelné. To je strašný fenomén, který když vidíte, tak vlastně není nic jiného dalšího z toho mistrovství světa, než Norové.
1: No, myslím, že Odegaard, ne? Tam podle mě bouchal do bubínku. Myslím si, že to, jak jsou letos mediálně pokrývaní norský tým nebo třeba skotský tým, o kterém jsme se tady taky bavili, ta Tartan Army se jim přezdívá. Myslím si, že tohle by měl být do budoucna pro nás nějaká inspirace. Nemyslím jako, že se máme jít někam ožírat jako v krojích, jo? To jsem... Uh-huh. Ale vymyslet něco, čím by čeští fanoušci mohli takhle oslovit nejenom samozřejmě ty pořadatelská města, ale oslovit i sociální sítě a oslovit řekněme i zpravodajskou službu.
0: Ale to je otázka, co bychom teda jako měli vymyslet, aby to bylo to typický český. Jako.
1: No to nevím, tak já nevím, že by třeba, tak hele, Japonci uklízejí v šatně vždycky. Tady ty veslujou, protože jsou vikingové. Tartan Army prostě chodí chlastat, dobře. Tak mohli tak bychom samozřejmě si dávat souboje s Tartan Army. Pokud bychom byli proti, tak by se mohla potkávat Czech Army a Tartan Army, teda jako taková ta nějaká Czech beer team, nebo co my to tady vždycky máme, tak samozřejmě můžeme se pustit do pití. Potom bychom třeba teoreticky bychom mohli mít nějaký zajímavý, já nevím, čepice s lvem, když už nic jiného aspoň, protože nemáme ani žádnou originální jako barvu, jako mají třeba Holanděni, že jsou aspoň oranžoví, že člověk si řekne, je, proč oni jsou oranžoví, aspoň se o to nějak jako zajímáš. A nebo říkám, no musíme něco vymyslet, kdybychom třeba rozdávali aspoň chleba se solí, nebo já nevím.
0: Chleba sůl.
1: No.
0: To jsou hry.
1: Že bychom třeba vždycky, víš, přinesli na začátek, nebo bychom nechali čerstvý chléb a sůl v šatně po sobě, kde bychom se taky uklidili po vzoru Japonců. Něco.
0: Chléb a sůl, to se mě líbí.
1: No.
0: A on musí být s máslem.
1: No tak můžou tam kluci, tak hele, mají tam hydration break, tak můžou mít prostě mlátím máslo break.
0: Že by tam
1: break.
0: Měli ten krejt chleba na to sádlo a ještě cibuli.
1: No.
0: To by bylo
1: a
0: fajn.
1: A mezi tím by tam někdo tlouknul máslo.

0: červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
7: 买一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: City, self-aware, 11 hodin, 31 minut k tomu. Ano, slyšíte dobře, je tu pořád tým Express rána. Prostě Míša dneska nemá svůj den, ale to nevadí. Zítra to bude zase v pořádku, takže jsme ji takhle zastoupili.
1: Myslíš, že to dokupí takhle narychlo?
0: Ne, zítra pojede asi MHD.
1: Jo, nebo kdybyste měli nějaký volný místo, vozidlo, nějaký přibližovadlo, tak klidně dejte vědět, Míša by s ním asi třeba tak týden pojezdila, než se její zatím vágen dá dohromady. To je jenom tak, jako proč jsme tady. Ale chtěl jsem mluvit o tom, že už byly tedy zveřejněny ty hvězdy, které navštíví letošní Karlovarský festival. A tou asi nejzásadnější hvězdou, tou hlavní hvězdou je Rain Man, nebo chcete-li Dustin Hoffman, který si převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. Dalšími hosty budou Harvey Keitel. Ten už je teda jako ve varech skoro jako doma, protože tam bude po třetí. On už svůj křišťálový globus má. On už také natočil znělku ke Karlovarskému festivalu, ale to prostě přijede znova. No. A jinak taky Jeffrey Wright a moje oblíbená dvojice, já je tak trochu stalkuju na sociálních sítích, Kevin Bacon a Kyra Sedgwick, což jsou manželé, oni jsou, to je jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu, jsou spolu 37 let a oni si dávají ty videa, jak někde v té stáji, tam, kde žijou, jak oni tam hrajou na kytaru a zpívají a prostě je to takový hezký pár, si řekneš, jako chtěl bych mít konec života takovejhle, teda nechci říkat konec života, ale prostě mít takovejhle prostě vztah, to je prostě paráda si to užívat. A jinak Juliette Binoche přijede.
0: Žili taky přiveze, jo?
1: Jo.
0: No to je letos docela dobrý.
1: Jo. Ještě je ta Gyllenhaalová.
0: Segra přijede taky.
1: Segra přijede.
0: Gyllenhaalová. Tak Maggie je taky dobrá, to mám ráda. Mám ráda její filmy.
1: Jo, a ona je...
0: Ona je šikovná režisérka. Jo. A vůbec ne špatná herečka.
1: Přesně tak.
0: Mně to bylo trošku líto, když se řekla, že bude spíš spíš režisérka než herečka, ale hele, vždycky, když ji někde vidím v nějakém filmu, ještě pořád i v těch starších kouscích, tak vždycky se mi na ní kouká. A Jeffrey Wright, to je jeden z mých oblíbenců, já jsem měla strašně ráda seriál Westworld. Mm-hmm. On i všude, kde se objeví, on má totiž takový hluboký hlas, on většinou hraje nějakého jako takového tajemného týpka, on vždycky někde jako rozezní, tak se mi líbí. A celkem můžu vám doporučit film American Fiction. To je, je to vtipný. Bude to bavit všechny, kteří mají rádi knížky a taky, kteří mají rádi jako příběhy o černoších.
1: Tak
0: to je takový jako krásný černošský příběh o tom, jak on chce být intelektuální spisovatel, ale oni mu řeknou, že by se to líp prodávalo, kdyby byl spíš jako gangster.
1: To je ten Basquiat?
0: Ne.
1: Ne.
0: American Fiction se to jmenuje.
1: Jo, a jinak jste ho mohli vidět v Invazi, Casino Royale a Quantum of Solace. Takže tolik tedy hosté na Karlovarském festivalu. Jinak Stellan Skarsgård, který byl hostem minulý rok na tomto festivalu, bude natáčet nebo bude předveden právě jako znělka k tomhle tomu 60. kulatému výročí tohoto FF. Tak jdeme dál, před námi Jungle a za malou chvíli také trendy s Bárou.
0: Co?
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: Na astratex.cz nenajdete jenom spodní prádlo pro běžné nošení, ale i stahovací noční prádlo nebo plavky. Nechybí také výběr sportovního oblečení, včetně nabídky sportovních podprsenek. Zvolení té správné podle druhu aktivity je klíčové pro vaše pohodlí, výkon i zdraví. Při sportu se prsa hýbou někdy dokonce až o 15 cm a bez správné opory namáhají vazy i záda. Proto se sportovní podprsenky dělí podle intenzity pohybu na lehkou, střední a vysokou oporu. Podprsenky s lehkou oporou jsou vhodné třeba na jogu, lehké procházky nebo domácí lenošení. Pokud jsou bez kostic i zapínání, můžete v nich klidně spát. Jemně drží, neškrtí a umožňují volný pohyb. Tento stupeň opory se ale hodí jen pro menší ňadra. Střední oporu využijete například při pilates jízdě na kole, bruslích nebo silovém tréninku. Prsa drží více u těla a podprsenka lépe rozkládá jejich váhu. Podprsenky s vysokou oporou jsou nutné při každém sportu, u kterého vznikají velké otřesy. Volte je třeba na běh, tenis nebo heat trénink. Omezí pohyb prsou až o 70%, čím zabraňují poškození prsních svalů a tkáně. A ještě důležitá věc. Sportovní podprsenka nikdy nesmí být volná. Prsa musí držet na místě, ale zároveň vás nesmí dusit ani omezovat při dýchání.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz
2: Novinka.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v krunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
11: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Music. First.
2: Express FM. I can swap.

0: Ne, já se bojím.
1: Ty se bojíš? Mm-hmm. Neboj se, Vašku, už jdem domů, už přišla Verča, se vystřídáme, všechno dobře dopadlo, Veronika Koloušková nás vystřídá tady v takovém poledním, odpoledním vysílání a my můžeme vypadnout, ale přijdeme zase zítra mezi 7 a 10, tady budeme s váma a zase budeme rozdávat.
0: Jo, budeme mít hosta nebo hostku?
1: Ano, budeme.
0: Bude se týkat podcastu?
1: Bude to hostka, která si včera odnesla domů jednu z cen z podcastu roku.
0: Mhm. To je chodzvaně, když nejseš na chatě, buď aspoň ve vatě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel v kompetenční žalobě žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Při současné vlně extrémně vysokých teplot se ve Francii od víkendu otopilo zhruba 20 lidí, kteří hledali úlevu koupáním na nehlídaných místech. Nejvyšší teploty na jeho západě země stoupají až ke 44 stupňům Celsia. Fotbalisté Kanady a Švýcarska se v závěrečném kole úvodní fáze mistrovství světa zítra utkají o první místo ve skupině B. V souběžně hraném utkání se střetnou Bosna a Hercegovina s Katarem. Vítěz duelu si zajistí postup. Oba zápasy mají výkop v 21 hodin. Česko zažívá další tropický týden. Zítra bude maximálně 33 stupňů. O víkendu vystoupají teploty místy až k 38 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Bylo 12 hodin, na mikrofon ve studiu Rádia Express FM po Báře a Vaškovi přebírá Veronika, protože Míša řeší nějakou poruchu vozidla. Přeju vám krásné poledne a hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

festival týden před svým zahájením oznámil zářivé hvězdy Červeného koberce a že jich je opravdu požehnaně. Kromě již dříve oznámených herců, lomeno režisérů, Maggie Gyllenhaal a Jesseho Eisenberga přiletí do lázní velikáni Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Julie Binoche, Kevin Bacon a taky mimořádný režisér Robert Richardson, který převezme cenu za celoživotní přínos světové kinematografii. Tento kameraman nasnímal nespočet, opravdu nespočet legendárních kultovních snímků. Za všechny jmenuju Casino, Kill Bill, Četa, Narozen 4. července, The Doors, Počítání mrtvých, Prokletý ostrov, Hugo a jeho velký objev, Hanebný pan Charti, Osm hrozných, Nesmotaný Django, tenkrát v Hollywoodu. Mohla bych pokračovat dál a dál a dál. Takže Karlovarský festival už má odhaleno. Odhalil taky, kdo bude hrdinou, představitelem znělky karlovarské, tak to vám řeknu za chvíli. Bude to zahraniční hvězda.

0: K Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary už léta neodmyslitelně patří festivalová znělka, která se s každým rokem proměňuje. Na povelí má režisér Ivan Zachariáš a každý rok do ní obsazuje některého z držitelů křišťálového glóbu, herce či herečku. Kdo to bude letos? Bude to držitel křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z loňského ročníku, herec Stellan Skarsgård. Mimořádný herec, který navštívil Karlovy Vary už několikrát. Co to bude za mikropříběh, to se zatím neví. Vždycky v tom centru toho mikropříběhu je ten herec a jeho cena, která buď se nějakým způsobem rozbije, nebo se používá, jako já nevím, třeba louskáček na ořechy a tak podobně. Co se stane s tou soškou tentokrát, tak to opravdu nevím. Premiéru bude mít znělka až na zahájení 60. ročníku, ke kterému dojde 3. července. Teď si dáme Slater, Gas Station.
1: Express. Tohle je Express FM.

0: Hrála nám americká songwriterka a zpěvačka Slater, kterou naživo můžete vidět v pražském Lucerna Music Baru 26. října. Já se ještě na chvíli musím zastavit u Karlovarského festivalu, protože jsem nedodala informaci, která nás, jakožto hudební rádio, zajímá opravdu hodně. A týká se toho velkého zahajovacího koncertu před hotelem Thermal, který je vždycky zadarmo pro všechny. Tentokrát začne 3. července ve 10:45, až takhle pozdě. A ten hudební koncept připravil DJ a producent Nobody Listen, který během toho jednoho večera, jen na ten jeden večer, unikátně propojí různé osobnosti současné české hudební scény napříč žánry i generacemi. Na pódiu se postupně vystřídají Matěj Rupert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Izomandias, Vladimír 518, Akira DJ, Anet X. Takže tohle to všechno vás čeká před Thermalem 3. července na zahajovacím večeru Karlovarského festivalu. Za chvíli si poslechneme Emily Sunday a zahrají nám taky třeba Ariana Grande nebo italský Måneskin.
1: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kičmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radek Dast 12 kary ze hořká v multipeku 8,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

V době, kdy se publikum pod pódiem velmi často proměňuje v takové moře nebo oceán smartphonů, se spousta umělců uchyluje k tomu, že dává přednost hraní bez telefonu v publiku, buď to řeší tak, že prostě vyzvou své publikum, aby ty telefony pokud možno nepoužívali a spoléhají na to, že budou slušní a dodrží jejich pokyn nebo jejich výzvu, a nebo přímo použijí takzvané pouzdro Yonder, takové jako silikonové pouzdro, které dostanete u vchodu, zamknete do něj svůj mobil, to pouzdro máte u sebe na takové šňůrce nebo můžete si ho dát do tašky a při odchodu vám ho zase odemknou a vedete domů s telefonem. Pokud by byla nějaká pohotovost a potřebovali byste si zavolat, tak samozřejmě je tam taková místnost nebo nějaké místo, kde si můžete zavolat, kde vám to odemknou. Tak tohle to jsem zažila u nás například ve Fóru Karlína koncertu Jacka Whitea z dalších umělců, kteří toto provozují, jsou třeba Iron Maiden, Bob Dylan, Phoebe Bridgers a další a další. A v Londýně teď vznikla party, která je taky celá bez telefonů a jmenuje se Lost. A není to jediný specifikum, který tuto party přibližuje k party z 90. let. Dopředu taky nevíte, to teda v 90. nebylo, kdo tam bude hrát na té party. To se dozvíte až na místě, na takových speciálních plakátech, ale to, jak se schánějí lístky, je taky velmi specifické a schánějí se přes takovou jako speciální telefonní linku inspirovanou rave kulturou 90. let. Podle všeho si lidé, kteří chodí na tu party Lost, tohleto jako velmi užívají, víc se baví mezi sebou, víc společně tančí, míň řeší, jak vypadají na videu a míň se tam točí prostě storyčka a tak dále, takže víc se prostě baví. Takže Lost, až někdy pojedete do Londýna a budete chtít zažít něco výjimečného, tak se na to vzpomeňte, třeba se tam dostanete. Tak si jdeme pustit Måneskin s Tomem Morello, Gossip.

0: Trendy Express.
1: Na astratex.cz nenajdete jenom spodní prádlo pro běžné nošení, ale i stahovací noční prádlo nebo plavky. Nechybí také výběr sportovního oblečení, včetně nabídky sportovních podprsenek. Zvolení té správné podle druhu aktivity je klíčové pro vaše pohodlí, výkon i zdraví. Při sportu se prsa hýbou někdy dokonce až o 15 cm a bez správné opory namáhají vazy i záda. Proto se sportovní podprsenky dělí podle intenzity pohybu na lehkou, střední a vysokou oporu. Podprsenky s lehkou oporou jsou vhodné třeba na jogu, lehké procházky nebo domácí lenošení. Pokud jsou bez kostic i zapínání, můžete v nich klidně spát. Jemně drží, než krtí a umožňují volný pohyb. Tento stupeň opory se ale hodí jen pro menší ňadra. Střední oporu využijete například při pilates jízdě na kole, bruslích nebo silovém tréninku. Prsa drží více u těla a podprsenka lépe rozkládá jejich váhu. Podprsenky s vysokou oporou jsou nutné při každém sportu, u kterého vznikají velké otřesy. Volte je třeba na běh, tenis nebo heat trénink. Omezí pohyb prsou až o 70%, čím zabraňují poškození prsních svalů a tkáně. A ještě důležitá věc. Sportovní podprsenka nikdy nesmí být volná. Prsa musí držet na místě, ale zároveň vás nesmí dusit ani omezovat při dýchání.
2: Express.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

Thank you.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
2: Express FM.

Sexy to Someone, to byla zpěvačka Clairo. Dnes se na nově rozeběhne nová série reality show Farma, což je takový sociální experiment, ve kterém se soutěžící vrací o 100 let zpátky na farmu, kde vládne tvrdá práce, příroda, často vypjaté emoce a konflikty. Včera jsme zcela mimořádně od

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vědci zatím neví, co zapříčinilo výskyt jedovatých sinic v částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Nepředstavují riziko pro lidi koupající se v přehradě, psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady. Rusko je připravené pokračovat v uvázlých mírových rozhovorech s Ukrajinou. Dnes to podle agentury TAS prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman West. 44-letý kouč v první lize vedl pouze Slovácko, jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v této chvíli jisté. Česko zažívá další tropický týden, zítra bude maximálně 33 stupňů a koncem týdne teploty dosáhnou až k 37 stupňům Celsia, v nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí od zítřka na jihu Moravy požáry. Posloucháte odpolední vysílání na Expressu, zdraví vás Veronika, přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: charging flaws and a racism together. It's just a BVM thing.
1: V minulé hodině jsem tu zmiňovala ty hvězdné hosty, které oznámil dnes Karlovarský festival, který začne už 3. července. Po červeném koberci se tedy projdou Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jeffrey Wright a další. Kevin Bacon byl dnes ještě oznámen, kromě něj třeba ještě Maggie Gyllenhaal a nebo Jesse Eisenberg, herci, kteří byli oznámeni už v dřívějších dnech. Pokud nebudete v Karlových Varech a přesto milujete film a milujete filmy, které se uvádějí v Karlových Varech, tak nemusíte být smutní, protože i letos, pokud jste teda z Prahy nebo z Brna, vybrané snímky uvidíte v rámci ozvěn, které se jmenují Šarivary. A ty festivalové ozvěny letos proběhnou mezi 13. a 19. červencem a užít si výběr toho nejlepšího můžete v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost a taky v brněnském skalním Letňáku Janáček. Tak se můžete už podívat na program. Hrát nám teď bude Charlie XCX, která vydá v srpnu svoji novou desku a když někdo vydává desku, tak taky jede velké turné. Mě by zajímalo, jestli Charlie XCX přijede konečně taky do Česka.

Zpátky k tomu turné Charlie XCX, která vydá v srpnu svoji novou desku Music Fashion Film. A vypadá to, že se bude soustředit hlavně na Spojené státy. Charlie XCX je z Británie, ale letos v létě má naplánovány dva veliké festivaly v Americe, Lollapalooza v Chicagu, Outsidelands v San Francisku, taky jeden britský festival, Reading Festival, ten bude na konci srpna, no a pak se 11. září vydá na 12 položkové turné po Spojených státech. Evropa tam zatím nefiguruje, musím vás zklamat. Hrát tam teď budou Naked and Famous, Punching in a Dream. Express FM.

0: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show, v divadle Hibernia.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
8: Express. Music first. Express FM.

0: Dnes je třetí den letošního léta a k létu samozřejmě patří taky letní kina. Tak já tu mám zprávu o jednom pražském pojízdném letním kině, kterému se říká Kinobus a je to kino dopravního podniku, které bude mít letos 44 promítání v 11 lokalitách se vstupem úplně zadarmo. K dispozici bude 220 míst k sezení, čili se tam posedíte v lehátku přistaveném, ale pokud tam bude diváků víc a vezmou si třeba deku, tak samozřejmě můžou sedět na trávě nebo na nějakém podsedáku. Co já vím, to už je na vás. Co se týká programu, tak dnes sídlí a kotví Kinobus. V Čakovicích promítat se budou američtí animovaní Zlouni 2, no a zítra tam bude Tanec s medvědem s Pavlou Galvišíkovou a Krištofem Hátkem, takové dost těžké drama. Promítá se od 21:45 podsetmění. Promítat se bude do čtvrtka a potom změní Kinobus stanoviště a přesune se do Letňan. Zase od pondělí do čtvrtka a potom bude na řadě Prosek, potom Horní Měcholupy, potom Libuš. No podívejte se sami na dpp.cz.
1: Úterní odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

Od září roku 2027 by podle nového návrhu vlády měl platit plošný zákaz mobilních telefonů ve školách a nesměly by se používat ani během přestávky. Týkalo by se to žáků dokonce povinné školní docházky. Znamená to mateřské školy, ano, i v mateřských školkách děti používají mobilní telefon, přípravných škol, základních škol samozřejmě nižších ročníků, víceletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům konzervatoří. Jak je to v současné době? V současné době škola ve spolupráci s rodiči se dohodne sama na tom, jestli se mobily budou používat ve škole při výuce nebo nebudou. 93% škol má nějaká omezení týkající se mobilních telefonů a to většinou takové, že se nesmí mobil používat během hodiny. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Co máme na programu z hudby? Pustím vám Violet Grohl, Back in the Cake, to je novinka, a pustíme se taky třeba Wombats, anebo Super Organism. Express FM.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Na Express FM dohráli Vombec, od mikrofonu vás zdraví Veronika, přeju vám hezký den. Před chvílí jsem tu mluvila o tom, že od září roku 2027 by mohly být plošně na základních školách zakázány mobilní telefony, a to včetně používání o přestávkách. Mě by ale zajímalo, teď začnou letní tábory, dětské. Jak to funguje s dětmi bez mobilu? Protože já vím, že většina táborů prostě striktně zakazuje mobily. Maximálně dětem dá určitý vyhrazený čas, o poledním klidu nebo třeba večer, ale jako většina táborů vybere ty mobily na začátku, které děti sebou případně mají, a vrátí jim to až po konci toho tábora. Rodiče ví, že kdyby se něco dělo, tak vedoucí samozřejmě zavolají a tak dále. Ty mobily nejsou vhodné, protože se dětem prostě víc stýská, když jsou na tom mobilu, když volají domů, a taky to samozřejmě narušuje ten táborový program a vůbec narušuje to ten pobyt v té přírodě. A mě by zajímalo, jak se děti vyrovnávají vlastně s těmi abstinenčními příznaky vůči těm mobilům, protože když jsem jezdila jako vedoucí na tábor, tak už mobilní telefony byly, ale ještě nebyly sociální sítě. Takže já nevím, rodičové, co máte děti a co to vlastně zvládnou třeba i ty 3 týdny bez mobilu, tak když se potom vrátí, tak jsou buď furt na mobilu, prostě non-stop, anebo si tak odvyknou, že po tom mobilu tak nesahají. Mě by to opravdu zajímalo, tak pokud si máte zkušenost, můžete mi napsat na
1: 602-604-903. Tohle je Express FM. Express FM. Like an empty fire, like your desire.

0: Já tak postupně sleduju, jak ty aplikace na počasí postupně zvyšují tu teplotu, která má nastat tuto neděli, tak ještě včera to bylo 37, ta nejvyšší teplota. Dnes už to bylo 38, pak 39 další hodinu a teď už to vyšpahlo ke 40 stupňům Celsia. Jaká byla nejvyšší historicky naměřená teplota v Česku? Tak nejvyšší teplota byla zaznamenána v Dobřichovicích v roce 2012 a teploměr tehdy ukázal 40,4 stupně Celsia. To je nejvyšší teplota, co byla v Česku od doby měření. Překonal se tehdy rekord z roku 1983, kdy v Uhříně vsi bylo naměřeno 40,2 stupně Celsia. Tak jestli má být tuto neděli 40, tak možná, že nějaký ten rekord zase padne. Hrát tam teď budou Flight Facilities and Brutes dohromady, je to skladba Forever. Pustíme se taky třeba Lake Malawi anebo Superorganism.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

Tak už jsme se dozvěděli, jaká byla nejvyšší naměřená teplota v Česku, ale jaká byla nejvyšší naměřená teplota na světě. Tak v roce 1913 bylo v údolí smrti v Kalifornii, což je nejsušší, nejteplejší a vůbec nejníž položený místo Kalifornie, naměřeno 56,7 stupně Celsia. 56,5. To je opravdu údolí smrti. Tam v létě prostě nejezděte. Hrát si budeme Superorganism Nighttime.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ústavní soud včera obdržel kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal v souvislosti s rozhodnutím vlády neumožnit mu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Při současné vlně extrémně vysokých teplot se ve Francii od víkendu utopilo zhruba 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním se na nehlídaných místech. Nejvyšší teploty na jeho západě země stoupají až ke 44 stupňům Celsia. Fotbalisté Kanady a Švýcarska se v závěrečném kole úvodní fáze mistrovství světa zítra utkají o první místo ve skupině B. V souběžně hraném utkání se střetnou Bosna a Hercegovina s Katarem. Vítěz duelu si zajistí postup. Oba zápasy mají výkop zítra v 21 hodin našeho času. Ve druhé polovině týdne do Česka pronikne horký vzduch od jihu a od čtvrtka budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 a 37 stupni Celsia. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry na jižní Moravě. Je 14 hodin a 2 minuty, k tomu posloucháte odpoledne na Expressu, kterého vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Před pár minutami jsme poslouchali v našem vysílání Youngblooda, který má svůj festival Bloodfest, který už v sobotu bude mít svoji třetí zastávku. A ta zastávka bude mimo území Velké Británie. Bude v Česku, u nás, v Hradci Králové. No a Olivia Rodrigo, která nám právě teď dospívala, bude mít taky svůj festival. Oznámila ho před pár hodinami. Ten festival bude charitativní. Veškerý výtěžek poputuje na organizace, které se zabývají ženskými právy. Festival proběhne 29. srpna v Kalifornii. No a samozřejmě, že na něm budou vystupovat samé ženy. Prostě all female lineup. Budou tam kromě Olivie Rodrigo třeba Chaperone, Doechii anebo dívčí šestice Kecaj. My si teď poslechneme skupinu Strokes, která na konec července chystá nové album. My si pustíme jejich single Going Shopping. Pokud jí znáte tu skladbu, tak víte, že Julian Casablancas, frontman, si hodně ulítl v tomto songu na autotunu. Nevím, jestli máte rádi autotune, já ho mám ráda a vlastně vůbec, jako než postřehnu, že tam je autotune, tak mi to chvíli trvá, jak už jsem na to prostě zvyklá a vůbec, ale vůbec mi to nevadí, ale vím, že je spousta lidí, kteří to bytostně prostě nenáviděj, že to zní uměle. Mně se to líbí, mám ráda toho evangelista, mám ráda Mata 213, mám ráda Jašu, mám ráda autotune prostě. No ale zklamu vás, pokud nesnášíte autotune, protože celá ta nová deska bude vyautotunovaná. Express FM.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku je Třichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要你的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Tento pátek vypukne v Česku nový festival, který se jmenuje Hell Yes. Je to třídenní festival elektronické muziky, světla, digitálního umění, který na tři noci ovládne hrad Helštín, monumentální středověkou pevnost v srdci Olomouckého kraje, kde jsou oprýskané kamenné zdi 700 let staré pevnosti. Není to nikde na ulce. Je to prostě v téhle jako podzemní v podzemí i na hradbách, prostě v hradu, jo, je to festival na hradě a v podhradí. Tři dny tam můžete strávit a vystoupí tam spousta umělců, Ventolin, Nobody Listen, Mutanti hledají východisko, Dukla, Athena Chlebová, Bratři, no prostě spousta. Podívejte se sami na ten program v neděli ve 4. Tam bude taky Mat 213. My se teď od něj pustíme úplně novou věc, jmenuje se Emauzy. Je to takový letní song, který dal dohromady strojcí Gufrau. A proč se to jmenuje Emauzy? No protože Emauzy jsou nedaleko pražské náplavky. Je to takové typické pražské zavemísto na léto.
1: Novinka. Novinka. Express FM. Mat 213 a Gufrau.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
5: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Počkej, ty už si uklidila.
8: Jo.
7: Ale vždyť si začala před chvilkou.
8: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
9: Au, to znělo osobně.
8: To byl jen úklid.
10: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
11: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Pili Plesíbo, která s námi 15. listopadu v Pražské sportovní hale oslaví 30 let od vydání svého eponymního debutového alba. Písně, které v roce 1996 otevřeně tematizovaly sexualitu, androgyny, závislost, pocit odcizení. Skupina na tom narozeninovém turné doplní také skladbami z druhé desky Without You, I'm Nothing. Teď si chvilku budeme poslouchat Vašku hluboký hlas, protože pro vás připravil další z rubrik Hudební zprávy.
1: Express, Express, Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music News.
3: Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a svetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se line smrad jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl dnes dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Hormuzský průliv bude plně pod íránskou správou. Teherán dal také na vědomí, že inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii nepovolí návštěvy jaderných zařízení poničených americko-izraelskými údery. Chystá se velký přesun v rámci fotbalové ligy. Mistrovskou Slávy opustí její dosavadní kapitán Jan Bořil, který chce dál pokračovat v nejvyšší soutěži. 35-letý obránce má namířeno do Slovanu Liberec. V příštích dnech budou odpolední teploty stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni Celsia. V nížinách mohou o víkendu dokonce atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Meteorologové varují před požáry na jižní Moravě. Posloucháte Express FM, bylo 15 hodin, od mikrofonu vás ze studia zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Vysílání Rádia Express FM vás zdraví Veronika. Ocitáme se v poslední hodině odpoledního vysílání. Tropická noc v loňském roce vůbec nebyla. Nebyla ani jedna. Letos už jich bylo několik. Tropická noc je taková noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. No, za soboty na neděli v tomto týdnu bude o půlnoci 27 stupňů Celsia. To by člověk spal s nohama v lavoru se studenou vodou. Nebo nevím, já bych se vyrazila někam jako spát po čirák nebo něco takového, protože doma bude k nesnesení, naprosto k nesnesení. Ale no, zvykejme si. Hrát nám budou Foo Fighters, pustíme si jich věc Caught in the Echo.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Na TV Nova dnes odstartuje třetí řada reality show Farma, ve které se soutěžící posunou o 100 let naspátek na farmu, kde neexistují moderní technologie, nefunguje tam elektřina. Nejlepší vyhrává. Včera jsme odvysílali další díl našeho večerního speciálu Express Star. Jehož hostem byl nový kreativní producent farmy Lukáš Kodoň, který by se měl postarat o to, aby ta třetí farma byla naprosto luxusní. Záznam toho rozhovoru si můžete poslechnout na našich webovkách expressfm.cz nebo na všech podcastových platformách. No a kromě Novy můžete farmu sledovat samozřejmě taky na platformě OnePlay. Za chvíli si pustíme White Lies, Calvina Harrisa z Jazzy a taky něco staršího, protože si dáme old school.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show v divadle Hibernia.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

V dnešním old schoolu zazní píseň inspirovaná oblíbeným americkým seriálem Acta X, pojmenovaná po jeho dvou hlavních hrdinech Mulder and Scully, čili Mulder a Scullyová, které v Aktech X hráli David Duchovny a Gillian Anderson. Jsou to dva agenti FBI, kteří řeší paranormální jevy. Tu písničku Mulder and Scully v roce 1992 vydala populární velšská skupina Katatonia, která dost výrazně zněla v 90. letech. Cheryl Matthews, zpěvačka, která napsala ten song, prohlásila, že ani tak nebyla moc faninkou Act X, ale prostě se jí Mulder a Scullyová hodili do toho konceptu, protože ta písnička je o prostě takovým prazvláštním romantickým vztahu, který by mohl být dobrým případem pro Muldera a Scullyovou. Takže Katatonia, Mulder and Scully a rok 1998.

0: Express Filmex.
1: Na letních táborech nastává těsně po večerce moment, kdy vznikají ta největší dobrodružství, přátelství i lásky. A právě tyto okamžiky stojí v centru romantické komedie Po večerce režiséra Dana Pánka, který nedávno sklidil velký úspěch s filmem Neporazitelní. Hlavní role svěřil Vladimíru Polívkovi a Evě Podzimkové. Manažer Kráťa převzal po tátovi vedení chátrajícího tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Místo klidného léta ho tak čekají konflikty s vedoucími i přepadovka z hygieny. Tu vede jeho dávná láska Aneška, partnerka jeho někdejšího rivala. Jejich první slova po letech jsou plná ironie a výčitek. Z ostrých výměn se ale postupně stává návrat ke vztahu, který nikdy úplně neskončil, a v kulisách horkého léta hrdinové dostávají druhou šanci na první lásku. Kromě ústřední dvojice se v chatkách slezli Václav Neužil, Hana Wagnerová, Stanislav Majer, Ondřej Pavelka nebo Dana Batulková. O hudební doprovod se postaral Jan P. Muchov.
2: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
3: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Tohle je úplně něco jiného, než sedět v Praze v kanclu.
5: Já se jmenuji Lovi Zabruská, jsem kuchař, nebojím se experimentu. Gordon Blair, špagety cabronára.
6: Bacha, kluci, je tu hygiena!
1: A ještě je tu australský romantický queer horror Leviticus, který je alegorií na zrůdnost konverzní terapie, tedy nesmyslné snahy o přeléčení mladých lidí s menšinovou sexuální orientací. Dva teenageři ze zapadlého městečka, kteří zjistili, že je to k sobě táhne, musí utéct před nadpřirozenou vražednou entitou, démonem, který na sebe bere podobu osoby, po které její oběť nejvíc touží. Film je debutem režiséra Adriana Chiarelli.
7: You see anything that looks like me? Don't go near it.
0: Express Filmex
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express. Express. Novinka.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
5: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto.polit.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Noční plán, to je jedna z písní té výtečné majonézy, luxusní majonézy alba, které natočila skupina Něco Něco a vydala ho před pár dny. Měli jsme s nimi o tom rozhovor, můžete si ho poslechnout v podcastu na našich webovkách a nebo na všech podcastových platformách pod názvem Host Express FM. Než se rozloučím, ještě tu mám jednu velkou literární novinku. Na pulty se právě dnes dostává poslední kniha Milana Kundery, která ještě nebyla vydána, protože neměla český překlad. Milan Kundera si u těch svých 4 románů, napsaných ve francouzštině, přál, aby byly vydávány proti proudu času. Takže Slavnost bezvýznamnosti vyšla v roce 2020, potom vyšlo Nevědění, potom Totožnost a právě dnes ty překlady uzavírá Pomalost, opět v překladu jeho dvorní překladatelky Anny Kareninové, kterou si Milan Kundera osobně vybral, a opět u vydavatelství Atlantis. Během několika málo dnů byste už měli mít tu knihu k dispozici. Od Veroniky pro dnešek už úplně vše. Za chvíli je tu Express Drive ve svém kompletním složení, čili Michal i Petr na svých místech. Moc si s nima užijte dnešní vysílání a já se na vás budu těšit zase zítra od 13 do 16. Do té doby se mějte krásně. Ahoj!

0: rychlý přehled zpráv.
1: Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijato 82% uchazečů, tedy 10 043 z 12 252 přihlášených. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že veškeré naděje vkládané do Západu jako zprostředkovatele jednání, včetně Spojených států, už dávno selhaly. Doplnil, že Rusko se v současnosti soustředí na dosažení cílů ve své válce proti Ukrajině. Informuje o tom list do Moscow Times. Česká basketbalová reprezentace mužů zahájila přípravu před posledním oknem první fáze kvalifikace mistrovství světa. Z nominované osmnáctky se ale na palubovce prohánilo pouze 12 hráčů. Trenér Luboš Bartoň musí kromě situace ohledně dvojice Tomáš Satoranský a Jan Veselý v Barceloně sledovat i zdravotní stav dalších hráčů. Odpoledne očekáváme polojasnou až oblačnou, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupňů, na horách kolem 22. Na Express FM startuje odpolední drive a společnost s vám až do 19 hodin budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Nothing But Thieves Evolution, nejhranější song minulého týdne. Jak už jsem samozřejmě včera říkal, tak celý pořadí Express Top najdete na našem webu expressfm.cz. No ale včera u toho nebyl tady můj milý kolega Petr, ahoj.
1: Dobré odpoledne.
0: Jsem rád, že jsi tady zase se mnou. Hele, jako,
1: já jsem taky rád.
0: Nevadí mi vysílat sám, ale prostě ve dvou je to větší legrace a větší zábava.
1: Máme to privilegium, že můžeme vysílat ve dvou, já si to uvědomuju. A taky jsem včera byl takový nesvůj.
0: Jo, jakože čtvrtá hodina se blížila.
1: Jsem říkal, tyjo, něco?
0: Nemám dneska mít zprávy.
1: No a jak se mi to celý posunulo, tak dneska mám pondělí, takže...
0: Jo, dneska už Petr říkal něco, no a pondělní doprava a já, no a úterý, víš, ale to je v pohodě.
1: No, takže se připravte na pěkný renonce.
0: Doufám, že jste si s tvojí milovanou ženou užili hezky na chatě.
1: Mm-hmm.
0: A že se třeba na tebe nezlobil.
1: Nebyl důvod, v sobotu jsem to trošku protáhl, ale důstojně jsem se vrátil do postele.
0: Tak to je fajn. Mám pro tebe tip, kdyby se náhodou někdy příště zlobila, jo?
1: No.
0: A jako byla taková otažitá, jo? Tak jí normálně dej deku přes ramena a řekni, teď seš.
1: Já se myslím, že řekneš, tak jí dej deku.
0: Ne, tak tenhle ten vojenský zvyk jsem neměl na mysli. Dáš jí deku přes ramena, ano. A řekneš, a teď seš super naštvaná.
1: A jako?
0: A bude to mít dva výsledky, buď se rozesměje, nebo bude ještě víc naštvaná, no?
1: Ty vado, stanu hlavičku, už to vidím, jako.
0: Ale stejně bys šel spát, víš, tak bys usnul.
1: A ty bys tohle zkusil?
0: Já nejsem si tím úplně jistý, jestli by to u nás doma fungovalo.
1: Já už bych se přiblížil jako na takových 40 cm s tou dekou, jako. Sice děláš.
0: Co děláš ty, Magore? No, takže můžete to vyzkoušet, pokud má vaše žena smysl pro humor a samozřejmě záleží na tom, co je to za hádku, že?
1: A samozřejmě taky záleží, jestli nedělá bojová umění.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.
3: Ahoj, já jsem Leny a zdravím všechny posluchače Express FM.

0: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém Středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: I Like The Way You Kiss Me, jeho průlomový single. Jaká bude jeho další cesta, nevím. Zas nejsem úplně takovej fanoušek jeho zapálený. A teď jsem dlouho o něm neslyšel. Je možný, že prostě někde túruje, anebo právě naopak dělá nový album třeba.
1: Artemas je z nějaký slavný rodiny?
0: Ne.
1: Není?
0: Ne.
1: Já nevím, proč se opět... Jak se jmenuje brácha Billie Eilish?
0: Phineas.
1: A tak to je as, takže tak. No, já jsem se dneska vracel z dobrodružného víkendu a samozřejmě jsem vyjel do největších zácp, ty se taky staly, vlastně nebo problémy s autem se taky staly dneska
0: osudnými
1: Míše, přesně tak. No a já tak, když jsem tak stál v těch různých zácpách a předjížděly mě auta s modrými majáčky, některá samozřejmě klasický policejní nebo
0: sanitky.
1: Nebo sanitky.
0: Hasiče taky mohli.
1: Ty jsem naštěstí neviděl. A pak samozřejmě jsem viděl i pár aut jako neoznačených jinak než tím modrým majáčkem. Tak mě vlastně napadlo, kdo vlastně může používat.
0: Olda. Cože? Olda Mochet.
1: Mochet Olda? Toho bych vzal, tyjo, Oldovi.
0: já bych mu vzal všechno, ale to asi sem nepatří teďka, no. Tato politická debata.
1: A je to se mě překvapilo, že ten můj názor, že to jsou vlastně jenom hasiči, policajti a záchranná služba, je mylný, protože existuje totiž řada dalších institucí, je na jejichž vozy smí být i nainstalovány majáky i houkačka, jo? A pokud šofér tohoto auta má zapnutý modrý majáček, po případě nějaký zvukový výstražní zařízení, tak není povinen dodržovat například nejvyšší povolenou rychlost, jízdu v jízdních pruzích, dopravní značení, dopravního značení je celá škála, světelný signál na semaforu, pouštění chodců, zákaz jízdy, blablabla, může, jo? A zvláštním výstražním světlem modré a červené barvy, to je malinko modrá a červená, tak to máme ty tři klasický, jo? Hasiči, ochrany, to znamená záchranky a policajtů. Ale modré majáky a houkačku k tomu můžou používat vozidla ministerstva vnitra, vězenské služby, obecní policie, hasiči, důlní záchranná služba, poruchová služba plynárenských zařízení, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, ozbrojených sil, celní správy. Prostě je to celá řada tady vyjmenovaná, tím vás nebudu zatěžovat. Pak samozřejmě jsou tam ještě vozidla prezidenta republiky, předsedy poslanecké sněmovny. Tato. No a co mě napadlo? Kdybych si takovej modrý vajáček na svůj vůz instaloval, samozřejmě by byl komický s rapidem jezdit jako to, ale to je jedno.
0: Kolik by ti to stálo, kdyby tě chytli?
1: Kolik by mě stála pokuta, jo? Tak to se posměješ, jo? Petr Dušek z Královéhradecké dopravní policie odpovídá na tu moji otázku. Sankce upravuje opět zákon o provozu na pozemních komunikacích. Příkazem jde o pokutu do 2000. Ve správním řízení pak 1500 až 2500 bez bodů. V některých případech by šlo přistoupit i k omezení technické způsobilosti vozidla na 30 dní, což by znamenalo následnou nutnost absolvovat kontrolu STK.
0: Takže ty za to můžeš dostat maximálně jako dvojku.
1: A bez bodu?
0: Já jsem čekal, že třeba řekneš jako kilo.
1: Začíná to na 20 000.
0: No jasně.
1: Ani náhodou.
0: Jako, takže já si můžu koupit modrý majáček.
1: Který seženeš na Allegru, nebo já nevím,
0: no,
1: kde.
0: No asi jo. No a jako můžu s tím v klidu jezdit? A zácpy mě nebudou trápit.
1: Já dělám v rádiu, víte?
0: No já jsem součást IZS, já budu hlásit za chvilku dopravu.
2: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na nehody v Libušské ulici v Praze, taky v Nerudově, v Českých Budějovicích a v Libušině v Teplicích. Ulici Pražskou najdete ve spoustě měst a dneska v Humpolci a v Kolíně vás potrápí v takto pojmenované ulici nehody. V Brně dneska dávejte pozor v Jugoslávské ulici a v Úvozu. No ale Brno teď zažívá opravdu hel, co se týče dálnice D1, protože tam na různých úsecích si postojíte až 4 hodiny. Opravdu je to tak, je to naprosto příšerná situace tam, takže pokud nemusíte jezdit po D1 kolem Brna, tak si ji vyhněte, protože si tam rozhodně postojíte. A samozřejmě nezapomeňte mít s sebou dostatečnou zásobu tekutin. O dobrou hudbu se postaráme my.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a... Fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa. Ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří, místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet. 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
17: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Killers položili zásadní otázku v rámci skladby Human a Michal vám teďko položí také otázku.
1: Ptali se tě, nebo říkali tě doma, že nemáš plavat po tom, co jsi jedl? To znamená třeba 30 minut, se říká půl hodiny po jídle, že bys neměl se chodit koupat.
0: Ano, říkali a vždycky po obědě, než jsme šli na koupák, jsme museli povinně odpočívat aspoň hoďku.
1: Tak pozor, věda nezná vůbec spojení mezi tím, jestli se ti plave nebo neplave lépe, když seš najedenej. Zkrátka je to úplně jedno. Možná se budeš cítit nepohodlně, když si dáš svíčkou se šesti, ale rozhodně nemusíš čekat půl hodiny.
0: Nemusím, jo.
1: Nemusíš.
0: A když jdu do vany, tohle mi někdo tvrdil, že najezený nemáš chodit ani do vany se koupat.
1: Jo, tak to je podle mě úplně stejná pověra jako s tím bazénem. Jako, protože vana je de facto jenom menší bazén. Ne? Podle mě do vany můžeš i s plnou vanou.
0: Jo.
1: Tak, dále ti mohli říkat, že když si čteš třeba v noci, jenom při malé baterce, aby se četl tajně pod peřinou, takže ti to ničí oči.
0: Že si zkazí oči.
1: Není to pravda.
0: Ne.
1: Ne, žádná věda, to je všechno prozor, to všechno jsou vědecky podložené věci.
0: Samozřejmě.
1: Žádná souvislost mezi jako špatným světlem a špatným zrakem není. Může tě v tu chvíli, můžou tě bolet oči a může tě bolet hlava, protože prostě je napínáš tak, jak bys neměl. Mně se to třeba děje, já mám brýle na dálku a když se nevezmu, tak mě po chvíli bolí hlava, když se soustředím na něco v dáli, třeba
0: protože
1: při řízení, protože prostě ty oči makaj, jsou v nekomfortu a potom hold, to není dobrý. Ale nezhoršuje tě to dlouhodobé vidění. Potom se taky říká, že cukr dělá děti hyperaktivní.
0: Ano.
1: Není to pravda. Samozřejmě jim dá více energie pro tu chvíli, ale není tam žádný dlouhodobý efekt, který by způsoboval hyperaktivitu.
0: Jo, takhle, je takhle.
1: A je to třeba tím, že ty děti většinou vidí, že třeba baští dortíky na párty nebo bonbóny na nějaký narozeninový nebo na nějaký akci a tam prostě, že jo, lítaj, ale většinou to je tím, že jsou v chumlu, je jich víc a čím víc dětí, tím větší energie z nich sála a je to prostě tím hyperaktivita. Opozor, zase vědci to říkají, hyperaktivita není způsobena konzumací cukru.
0: Jo, protože já občas, když někde nějaký party jsem a vidím tam, jak tam ti děti do sebe sypou ty čokoládičky, bonbonky a tak, je na nich znát určitý nárůst aktivity.
1: Ale ano, ale to je to krátkodobý. Není to jako, že hyperaktivita dlouhodobý stav, že jo, stav. To znamená, ty když si dáš tyčinku nějakou cukrovou, když třeba jdeš na kole, tak ti to taky nakopne.
0: No jasně, rychlý cukry.
1: No, ty rychlý cukry prostě fungují na děti i na dospělí. No a poslední fáma je, že ti taky určitě doma říkali, když žvíkáš, že tu žvíkačku nesmíš spolknout, protože ti 7 let vydrží v bříšku.
0: To neříkali 7 let, ale bylo to, tyjo, to ti zalepí celý žaludek.
1: No, tak vůbec. Tvůj žaludek to nepostřehne.

0: Píkačka projde netknutá.
1: Já myslím, že rozleptá.
0: Jo.
1: Můžeme udělat pokus. Koupíme kyselinu koncentrovanou a můžeme s tím, až dožvíkám, ti tu žvíkačku zkusit do toho namočit.
0: Tak jo, a nechávej tam 7 let.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Projekt firmy spojované s lobbystou Romanem Janouškem ve Špindlerově Mlýně neprošel. Smlouvy potřebné pro přestavbu bývalého objektu Labužník v centru města na obytný komplex odmítlo zastupitelstvo. Více informací přinášejí Seznam zprávy. Hormuzský průliv bude plně pod iránskou správou. Oznámil to v úterý hlavní iránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Bakr Kalíbáv. Teherán dal také na vědomí, že inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii nepovolí návštěvy jaderných zařízení poničených americko-izraelskými údery. Střetnutí tříbodových celků. Fotbalové mistrovství světa proti sobě v rámci skupiny L svede od dnešních 22 hodin soupeře, kteří svůj úvodní duel vyhráli. Favorizovaná Anglie se utká s Ghanou. V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, v údolí 10 a na horách kolem 13. Posloucháte Express FM, kde krátce po 17. hodině pokračuje odpolední drive a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Víkend už je dávno za námi, tedy ten, který byl v sobotu a v neděli, a teďka je za námi i The Weeknd, kanadský zpěvák a jeho single Can't Feel My Face. Kdo tady ale před námi? Tak to je samozřejmě naše milá kolegyně Maruška Irová ze Seznam zpráv, naše knižní specialistka.
1: Ahoj kluci.
2: Ahoj. My jsme Marušku na dešek trochu zaúkolovali, tak jsem zvědavý, jestli si naše příkazy a připomínky vzala k srdci a veme to všecko dneska šmahem.
1: Jako vždycky. Myslím ty připomínky. Ano, dostala jsem od vás minulý týden úkol, abych si přichystala čtení na prázdniny nebo na dovolenou. Tak jsem se snažila vybrat něco mezi novinkami, něco mezi staršími knihami, něco mezi třeba trošku většími bichlemi, aby si každý vybral to, co potřebuje.
2: A máš to do jednoho vstupu, nebo nás ještě něčím obohatíš v tom prvním?
1: Mám v prvním vás obohatím o tipy na letní čtení a ve druhém vás obohatím o jednu novinku, kterou jsem nedávno přečetla. Ale tu si taky můžete vzít na dovolenou.
0: Tak začni těmi letními.
1: Tak začnu romantikou, protože si myslím, že na dovolený nikdo nechce moc nějaký kruťárny a drastiárny. A takže tahle cesta vybrala jsem Feel Good romantiku, která vyšla v nakladatelství Moto. Jmenuje se Začátek něčeho krásného a je to vlastně příběh, který se odehrává v Anglii, v jezerní oblasti, kam se uchýlí mladá žena, která prožila taková nehezké životní období a řekne si, že tam si chce trošku ujasnit ty životní priority a samozřejmě, co se nestane, než že se tam seznámí s mužem, který si taky chce ujasnit ty své životní priority a tak se to tak nějak hezky prolne. Tuhle knížku mi doporučil český redaktor, jelikož je to anglická kniha, tak český redaktor mi doporučil s tím, že je tam krásně popsaná ta anglická krajina kolem těch jezer a je to velice sugestivní, takže člověk, pokud bude venku takovýhle vedro, tak se možná může i trošku schladit.
0: Tak to by možná chtělo něco ze zimní olympiády nebo tak, ne?
1: No, nicméně ještě jednou, jmenuje se to Začátek něčeho krásného, vyšlo to v nakladatelství Moto. Druhý tip, který mám, je taky romantika, ale trochu jiná, jmenuje se to Velké léto, napsal jí německý autor Ewald Arends a pojednává o 16-letém klukovi, který si musí dát na konci prázdnin reparát, takže je uklizen ke svým prarodičům, kde se má se svým dědečkem učit a během toho, co se teda učí, tak chodí na koupák, kde se seznámí s dívkou jeho věku, která má krásné zelené plavky.
2: A kolik mu je?
1: 16.
2: Jo.
1: Takže je to vlastně takový ten krásný letní příběh toho, jak chodíte na ten koupák, jak sedíte na zdi hřbitova a kouříte cigára, který kouřit nesmíte a popíjíte a jste rebelové. A odehrává se to v roce 1981 v Německu, takže tam zároveň trošku jako prolíná i ta politická situace, ale ne tak moc. A Ewald Arends umí taky velice hezky popsat tu situaci a opravdu, když to čtete, tak máte pocit, že jste v kůži toho 16-letého chlapce, který chodí na ten koupák, který tam chodí i v noci tajně.
2: Tak snad to neskončí interrupcí, no.
1: Nevím, jestli náhodou v Německu v roce 81 nebyly zakázané, případně leda.
2: Si odjede do Čech, ne?
1: No, tak to bylo hodně lepší.
0: No a poslední tip na letní čtení?
1: Vezmu to rychle, je to klasika, je to od Johna Irvinga kniha Svět podle Garpa. Myslím si, možná to znáte, pokud ne, tak doporučuju, je to jeden z těch velkých románů americké literatury. Hlavně já jsem to teďka nedávno poslouchala znova jako audioknihu a je to vlastně neskutečně nadčasové. Je to vlastně životní příběh mladého spisovatele, životní příběh spisovatele Garpa, který vyrůstal pouze se svojí matkou a je to jak vlastně hezky napsané, tak i ten příběh a myslím si, že každý, kdo aspoň trochu rád čte, by si aspoň jednou za život měl přečíst cokoliv od Johna Irvinga.
0: Tak děkujeme, za chvilku se vydáme do současnosti.
3: Express. Express Drive.

0: Tohle byl Noah Kahn se svou hitovkou Doors a my máme tady hitovou Marušku Irovou, která vám teďko dá další svůj knižní tip.
1: Ano, já vám tady hitnu jednu novinku.
0: Hitni to tam.
1: Novinka se jmenuje Pohlednice, vyšla v nakladatelství Prostor. Je to zase trochu bychle a je to kniha, o které jsem letmo povídala po světě knihy, protože jsem si ji koupila právě na tomhle veletrhu a vlastně pojednává o příběhu rodiny, židovské rodiny, která pocházela původně z Ruska a ve 20. letech z Ruska musela odejít a vzala to přes Palestinu, přes Lotyšsko až do Paříže, kde se usadili. Otec té rodiny se snažil celou dobu o to, aby rodina získala občanství, už jenom proto, že už ve 30. letech bylo cítit samozřejmě zrůstající nevole a nenávist vůči židovskému obyvatelstvu. A bohužel se to nepodařilo a ze 3 dětí 2 děti odvezli do koncentračního tábora. A to je vlastně první část toho příběhu. Druhá část příběhu je, jak vnučka dítěte té rodiny pátrá po svých předcích a zároveň se vyrovnává s tím, že je potomek židů a že i v dnešní době to není vždycky úplně jednoduché, protože i ve Francii zrůstá antisemitismus a ta 12-letá holka ve škole musí poslouchat, proč, nebo jakože co tady děláš ty židovku a podobně. Takže to má i trochu přesah v tom vlastně, jak se židům žilo nejenom v té první polovině 20. století, ale jak se jim žije dnes. A třetí část knihy pojednává o té jediné dceři, která v koncentračním táboře neskončila a během té války se schovávala a zase na tom jejím příběhu je tak jako ukázáno to mezigenerační trauma, které se přináší, protože ty lidé o tom většinou nechtěli mluvit. Ty tři příběhy se samozřejmě prolínají, jsou tam mezi tím takové mosty a je to určitě zajímavá knížka, která se nečte úplně rychle, ale myslím si, že to stojí to za přečtení už jenom i vlastně z hlediska toho, jak druhou světovou válku a veškeré její okolnosti vlastně vnímali ve Francii samotní Francouzi, protože nepatřili, bych řekla, k hrdinům. Takhle zpětně.
0: No, tak je to taky takový lehký čtení na prázdniny.
1: To
0: rozhodně.
1: Samozřejmě na druhou stranu, pokud někdo potřebuje na prázdniny pořádnou bychli, tak tohle je super knížka. Je to měkká vazba, takže to se vám bude dobře číst a má nějakých necelých 500 stránek.
0: Marušin Index?
1: Se 14 dnů jsem to
0: 14 dnů. No, já už taky 14 dnů čtu jednu knihu. Jmenuje se Na závisti, její autorkou je Marie Irová. Vyšla nakladatelství Moto a musím říct, že jsem v polovině zatím a je to teda síla. Nemůžu vlastně moc prozrazovat, je to prostě o jedné rodině, kam se do jejich rodinné vily přistěhuje právě hlavní hrdinka a začíná jako...
2: Jak se jmenuje Marie?
0: Hlavní hrdinka. Jana se jmenuje. Jana. Maruška si dala alter ego. A potom vlastně tam vznikají takový jako třenice. Já jsem, říkám, jsem zhruba v polovině, takže jsem teprve na začátku toho...
2: Tak já ti řeknu, jak to skončí.
0: ...toho dramatu. Tak já Marušku znám, já vím, jak to skončí.
1: Já bych jenom chtěla říct, že se tady kluci z toho dělají srandu, to není příběh, který by byl napsaný podle skutečnosti.
3: Ne,
1: je to,
3: jo.
1: Je to fikce.
0: No, dobře, no, tak budeme se tvářit, takže to je fikce. Je pravda, že ty si nezdědila ten byt po tatínkovi, protože ten naštěstí ještě žije.
1: Je to tak.
0: No, to je asi jediný rozdíl. Ale v pohodě, má to zatím super hodnocení, jsem koukal, 98%.
1: Ano, já tomu celý 6 hodnocení.
0: A víš, kdo by mohl hrát toho tvýho strejdu?
1: Nevím. Počkej.
0: Toho jejího strejdu, teda jsem chtěl říct. Hele, já jsem si přečet popis. Tlustej krk, prostě jo, odporný týpek, to je Slávek Jandák, úplně to vidím. On se teda skoro prostě jmenuje taky Slávek, že?
1: Taky jmenuje Slávek, ano.
0: No, a jeho syna, arrogantního pičuse, by mohl hrát Tomáš Měcháček, podle mě.
1: No, ale no, vlastně asi jo, no.
2: Tak já zavolám do OnePlay, ne?
0: Tak jo. Odpolední drive.

0: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dvě dvě, kvalitní zajištění. Jen potřebujete vaše osobní údaje a bankovní číslo.
7: Nekupujte drahé značky, ani levné čínské s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Hudba na prvním místě.

0: Genesis Owusu, Stampede, 17 hodin, 31 minut na Express FM. No a my jdeme s mikrofonem za fotbalem.
1: Přesně tak, jdeme na mistrovství. Možná si z toho všimnul při sledování nějakého z fotbalových zápasů. A pokud ne, tak odteď už to určitě neuvidíš jinak. Na trávníku běhá 22 hráčů. Každý vypadá jinak, má jiný účes, má jiný dres, jinou roli v týmu, ale velká část z nich má na nohu prakticky totéž. Růžový kopačky. Všiml jsi to?
0: Nevšimnul, ale je pravda, že já jsem viděl zatím dva zápasy, takže...
1: Ale to je, víš co, ty růžový kopačky oblékají nebo obouvají hráči napříč týmy, včetně Kyliana Mbappého, Cristiana Ronalda, Erlinga Haalanda. Dokonce v zápase proti Jihoafrické republice v nich skóroval i Michal Sadílek. Zajímavý je, že ale nejde o jednu značku kopaček.
0: Aha, takže teďka prostě je modní růžová barva a všichni výrobci ji používají.
1: Do růžový šly prakticky všechny velké firmy. Nike, Adidas, Puma i New Balance, i Skechers. A každý má jiný model, jinou technologii, jiný marketingový název, ale barva je podezřele podobná. A víš, proč růžová?
0: Protože jako září asi na tom zeleném trávníku.
1: Důvod je prostý, na hřišti svítí, přesně tak. A na zelené trávě je vidět okamžitě a v televizi funguje skvěle. A ještě důležitější je, že vynikne i na displeji telefonu, protože spousta lidí dneska sleduje ty zápasy na telefonu. A v těch krátkých klipech, sestřizích a tak dále, samozřejmě ta růžová barva je vidět samozřejmě dobře a kopačky jsou poznat i v 3-sekundovém videu na TikToku. A další výhoda je, že žádná reprezentace na šampionátu nemá růžovou jako hlavní barvu dresu. Takže kopačky nekolidují s tou výstrojí a vlastně vynikají ještě o to víc. No a za růžovým fotbalovým morem je i moda, protože agentura WGSN, která předpovídá barevné a modní trendy, už dříve označila odstín Electric Fuchsia za jednu z klíčových barev sezóny jaro-léto 2026.
0: Takže oni nejsou růžoví, oni jsou fuchsioví.
1: Přesně tak.
0: Tak to je úplně jiný situace. Extra.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dobrá zpráva je, že u Brna už je dálnice D1 otevřená, po nehodě se tam kolona rozjíždí a v tuto chvíli je zdržení ne 4, ale už jenom půl hodiny. V Brně ještě chvilku zůstaneme v ulici Vajsově mezi křižovatkami ulic Drápilova a Útěchovská je nehoda, tak tam dejte pozor, stejně tak jako v u obce Pleše v okrese Jindřichův Hradec a ještě mi tady teďka utekla jedna nehoda a to v Těšínské ulici v Ostravě. Tak jděte opatrně a poslouchejte i nadále Express Drive, odkud vás zdraví Petr a Michal.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na Alza.cz.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zařazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Potisk dárky, byla byl CZ.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: 17:50 na Express FM doznívá společné dílko Say My Name od Odesy a Zajry.
1: No a já tady našel takový průzkum nejnebezpečnějších povolání na světě.
0: Pyrotechnik.
1: Možná se budeš divit. Jeden ze 111 zemědělců zemře během své práce.
0: Zemědělců?
1: Ano, ano.
0: Jeden z kolika?
1: Ze 111. Mm-hmm. Jeden ze 110 sekáčů trávy na golfových hřištích.
0: Jo. Mm-hmm. To si nedokážu představit jak. A přijede ho vlastní sekačka.
1: Každý 84. řidič kamionu.
0: To tak nějak jako bych
1: to mě překvapilo pochopit. Taky. Samozřejmě hnedka potom jsou klasický montéři domů. To je hlavně v Americe. To jsou ty montovaný domy, jak máš tu konstrukci dřevěnou, ona ní vyleze, buchne dolů a je po něm. Jeden z 83, představ si to. Hmm. No, taky, kdo zemře často, tak to je jeden ze 43 pokrývačů. To je teda, bavíme se o
0: nejištěných pokrývačů.
1: O americké statistice. Jo?
0: Je takhle.
1: Jeden z 26 těch rybářů nebo lovců. Hmm. To je u nás taky běžný, že se myslivci střílejí mezi sebou, že?
0: Přesně tak.
1: No a úplně nejnebezpečnější povolání je být americký prezident. Každý jeden z 11 zemřel při výkonu své práce.
0: Při výkonu své práce.
1: Ano. Bylo to 8 z 45 lidí, kteří zatím sloužili jako prezidenti Spojených států amerických. 4 zemřeli po atentátu, 4 přirozeně během své prezidentské služby, během svého úřadu. To znamená, že zhruba jeden z 11 zemřel zkrátka.
0: To je smutný, viď?
1: No.
0: Člověk by čekal deratizéry, víš, nebo nějaký jako výškový pracovníky, horolez není úplně to, tak spíš ty výškový pracovníky, nebo nějaký, co fárej v dolech a takhle.
1: Ale tak zaprvé, tam totiž je to tím, že jich je málo, jo. Takže samozřejmě...
0: Takže nemají takovou smrtnost.
1: No, a jako podle mě vlastně jsou tak dobře jištění a dávají na sebe tak velký pozor, že jich umírá vlastně méně než třeba právě těch zemědělců, který třeba přejede vlastní traktor a podobně. No, ale jako americký prezident bych fakt být nechtěl, protože bych si říkal, tyjo, já jsem zrovna ten 11.
0: Tyjo, teď to na mě vyšlo, vy. Novinka.

0: že v krabicích z banány pro řetězec Lidl dovezli kontraband kokainu. Vrátil soud státní zástupkyni, aby ho dořešila. Žalobkyně se proti tomu podala stížnost. Více najdete na Seznam zprávy CZ. Kenský ministr zdravotnictví nařídil zastavit stavbu amerického karanténního zařízení pro ebolu. Učinil tak až poté, co ho soud uznal vinným z pohrdání justicí za to, že vládní projekt pokračoval i přes dřívější soudní zákazy. Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvou her Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Organizátoři informovali o startu vítězky turnaje z roku 2021 na Instagramu. Akce WTA se uskuteční nově na Pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách kolem 23. Odpolední drive směřuje na Express FM do své finálové hodiny, ve které vám i nadále budou společnost dělat Michal s Petrem.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: a Popiba z Kompa je z doznívajícího tracku jasná a Michal už se řítí do další zajímavosti.
1: My jsme se tady dneska už hráli Killers a jejich single Human. No a kdo se těší na novou desku Killers, ten bude částečně uspokojen 21. srpna, protože to vyjde solové album Brendana Flowerse, tedy samozřejmě frontmana The Killers.
0: Přesně tak, mě baví ten její název.
1: Thrasher. To je odpaďák, ne?
0: No je to, ale hlavně v kombinaci s tím, co na té desce bude k slyšení, je to vtipný.
1: Ano, nahrál ho v Nashvilleu. To už by vás mohlo trošku trknout a nabízí to album, nebo nabídne vzácný pohled na jeho dětství v Utahu, kdy taťka poslouchal v autě country.
0: Moment, já myslel, že vyrost v mormonský rodině, že jezdili na povozech jako bez nějakých aut, jako a on tačka poslouchal country v autě.
1: Jo, promiň, já tady vidím, jak ho otec vozil po venkově a poslouchal Johnnyho Cashe. Tak vozil ho možná teda na dvoukoláku.
0: Možná, jo.
1: Ale jak poslouchal Johnnyho Cashe?
0: Ale to už nechám na vaší představivosti. Věc je taková, že samozřejmě Brandon byl vždycky takový trošku kovboj.
1: Kovboj, ale zároveň miluje synthpop, že?
0: Přesně
1: tak. Přece jako ten krávy kradli ty Erasure, to bylo mimochodem super pro mě. Jo. A má to tak jako očividně má velký rozptyl. A pozor, v Nashvilleu spojil síly se svými dlouholetými spolupracovníky, jimiž jsou Sean Everett a Jonathan Redd. Ale pozor, taky Davidem Rawlingsem, což je kytarista právě z Nashvilleu, taky hráčem na pedal steel Brucem Butnem a 85-letým hráčem na harmoniku Charliem McCoyem, který se objevil na nahrávkách Boba Dylana z Nashvilleu, na všech čtyřech, které tam legendární folkový zpěvák a nositel Nobelovy ceny nahrál.
0: No a když vemem v úvahu nebo v potaz, že v Americe je country jeden z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších žánrů a to i nejvýdělečnější, no tak možná je to takový logický krok.
1: No, už tento pátek vyjde pilotní single Plans, který se dotýká nešťastných snů, tak uvidíme a uslyšíme. No a my jsme se tady dohodli, že pokud to bude stát za to, tak ho v pátek uslyšíte. A když to nebude stát za to, tak vám řekneme, že to za to nestálo a nepustíme vám ho. Teď se vrátíme o 11 let zpátky, kdy Brandon vydal své druhé solové album a z něj si dáme Can't Deny My Love. A mimochodem, měl by letos vydat ještě jedno solový album. Očividně no jako hyperaktivní.
0: A mimochodem, ke všemu tomu, co jsme tady říkali, ještě přidává, že tak jako tak se fanoušci Killers příští rok dočkají jejich nejlepší desky.
1: Hele, ona si jed hodně cukru a hyperaktivní.

0: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
1: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
7: Oh. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Express. Music first.
11: Express FM.

0: How deep is your love, Petře?
1: Nevím, a jakoby to je nezměřitelné.
0: Tak třeba k pivu.
1: Říkám, je to nezměřitelné.
2: No, dobře, no. Ale, tak tohle byli Calvin Harris a Disciples.
1: Ale léto mám hodně rád, jako.
0: Já taky. No. Když jako tyhle horka radši trávím třeba jako u našich na zahradě. Nemusí to být ani u moře, nebo jako vyloženě u nějakého rybníkáře. U našich na zahradě bych se jako měl líp než v rozpáleném velkoměstě.
1: No a představ si třeba, že trávíš na obří výletní lodi.
0: No tak to je pro mě třeba představa tak hororová, že já bych radši snad umřel dřív, než bych na ní nastoupil.
1: A já ti v té tvý hororový představě ještě přitopím pod kotlem.
0: Děkuju.
1: Představ si, ta loď pluje plnou rychlostí, kolem jen moře, vítr a vlny. A teď si představ, že někdo spadne přes palubu.
0: No to bych byl já, protože bych dobrovolně normálně vyskočil.
1: Vypadá to jako situace z filmu, jenže v reálném životě je to extrémně nebezpečný. Hmm. Loď totiž není auto, takže tam nedupneš na brzdu a nezastavíš ji na fleku kor, takovou tu loď se vlastně jakoby panelák, jo?
0: No jasně.
1: A když člověk zmizí ve vodě, tak začíná samozřejmě závod s časem. Nejdřív musí někdo ten pád vůbec zaregistrovat, pak musí fixovat toho člověka, loď musí zpomalit, zastavit, posádka musí připravit záchranný člun, spustit do na hladinu a teprve potom se začne hledat ten člověk, který už může být dávno proudem unešen někam jinam. Jo? A právě tyhle minuty rozhodují o životě toho, co spadne do té vody, protože většinou nemá na sobě záchrannou vestu.
0: No, pravděpodobně ne.
1: Statistiky jsou dost drsný. Podle údajů Cruise Lines International Association zemřelo v letech 2009 až 2019 více než 70% lidí, kteří spadli z výletních lodí přes palubu.
0: A jako máme tam nějaký exaktní číslo, jakože kolik to bylo? Jenom jako víme, že 70% těch, co spadli.
1: Mám
0: ale
1: tady
0: kolik jich spadlo, nevíme.
1: Nevíme a nejde jen o zaoceánský parníky pro turisty. Jo? Podobný problém mohou řešit třeba i trajekty, tankery, kontejnerové lodě, vojenský plavidla nebo velký rybářský lodě. Jo? Takže asi to budou jako čísla zajímavý. No ale, aby jsme to samozřejmě vrátili zpátky na koleje nějakou pozitivní informací. Vědci z Technické univerzity v Dánsku právě vyvíjí autonomní záchranný dron, což bude stroj, který by v krizové situaci dokázal odstartovat se z pohybující lodi a sám prohledat nejpravděpodobnější oblast, kam ten člověk mohl doplout a tak ho najít mnohem rychleji než nějaký záchranný člun. Dron by pracoval s daty o větru, proudech a čase, který od pádu uplynul. Díky tomu nehledá naslepo, ale snaží se odhadnout, kam proud člověka odnesl. No a současný prototyp má průměr 2,2 metru, váží necelých 25 kilo a dokáže unést až 20 kg nákladu. No, proč o tom mluvím? Ten ve vzduchu sice vydrží asi půl hodiny a podle podmínek zvládne prohledat tu oblast až o velikosti 1 km². Má různý typy kamer, infračervenou, termokamu a tak dále, takže může vedne i v noci. No, a až bude ten systém hotový, ten dron by měl zachraňovanému člověku schodit nafukovací záchrannou vestu s GPS vysílačem. Takže vlastně by jakoby urychlil jeho záchranu a nález. No a je to důležitý ze dvou důvodů. Člověk ve vodě získá čas a záchranáři zároveň přesně vidí, kam právě jet.
0: A kdyby to bylo dítě, tak ho může i odníst, protože kdyby ještě nevážilo 20 kg.
1: Přesně tak, nebo nějakou hubeňourku. Express. Express Drive.

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehody hlásí Náchodská ulice v Hradci Králové, taky Jesenická v Šumperku, doktora Sedláka v Klatovech a dálnice D49 na výjezdu od Frištáku. Tam je havarované vozidlo, projedete jenom se zvýšenou opatrností. Co se týče těch všech uzavírek a zdržení, tak v tuto chvíli už hlásí zdržení jenom dálnice D1. A to mezi 210. a 203. kilometrem směrem k Brnu od Kroměříže, potažmo Ostravy, tak tam ještě chvilku musíte dávat velký pozor, jinak to jsou všechno zdržení v rámci jednotek minut, tak jeďte opatrně, ať zase tu situaci nezhoršíte.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
0: Express FM. Novinka.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14 500 korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express FM, největší hit zpěvačky Santi Gold, Desperate Use. A my máme 18 hodin 640 minut, to znamená, že za chvilku se budeme loučit, ale máme tady ještě jednu povinnost.
1: Přesně tak, vy určitě dobře víte, že můj kolega Michal pro vás už nějaký ten pátek, většinou každou středu chystal podcastovou sérii, která se jmenuje Express Star, a ta teďko se malinko posunuje různě ve dnech, ale to není důležitý. On totiž naposledy přivítal chlápka, který já třeba osobně neznám. Jmenuje se Lukáš Kodoň, ale co mě zaujalo, že on je podepsán pod vlastně řeknu novou akvizicí OnePlay, a to je farma.
0: No, ona je taková staronová.
1: No, já jsem právě měl tu farmu. Jsem myslel, že to bylo na Slovensku hrozně populární.
0: Na Slovensku to je fenomén. On to tam i říká. Dokonce to je titulek našeho rozhovoru. On se tam staral, nepletuli se, o 12 řad týhletý série, týhletý reality show. No a jelikož se to u nás zatím nějak nepodařilo rozjet, tak už ho povolali i k nám, aby své zkušenosti zúročil právě v české farmě, protože ta tady byla před 13 lety. Tenkrát to nedopadlo úplně dobře. On to vysvětluje tím, že Češi jsou moc šikovní. Vždycky to rychle udělali a šli spát a vlastně se tam jako nic nedělo.
1: A víš, co mě ještě zaujalo? Ten koncept tý show, že oni v podstatě vybudovali jakoby úplně celou novou farmu. A ty účinkující tý reality show vlastně vrací o 100 let zpátky.
0: Ano, a dokonce oni vlastně jako tu farmu budou zvelebovat. Ona to je to vybudovaný blízko skutečný farmy, ta jim půjčuje zvířata a další věci, které budou potřebovat, ale vlastně oni budou budovat farmu úplně od základu. Nemají tam elektřinu, tekoucí vodu a další vymoženosti, mají omezený přísun jídla, pak se musí třeba jako vypěstovat nebo nějak jako nadojit mlíko a podobně. No, je to jako takový Survivor, ale jako po zemědělsku a o 100 let dřív.
1: Hele, a to mi řekni, zeptal se na jednu věc, jak dlouho se taková série natáčí?
0: No, to jsme vlastně víceméně probrali, aniž bych se na to ptal, protože on vlastně říkal, že na Slovensku ty starší díly trvaly třeba 120 dní.
1: Ale takže tady, v podstatě...
0: Ale tady mají za 2 měsíce, myslím, hotovo.
1: Za 2 měsíce mají komplet hotovo?
0: No.
1: Tyjo, teď to nemůžu stihnout v té farmě všechno připravit.
0: Pokud... Já si myslím, že tam budou nějaký jako fígle na to, no.
1: Jo.
0: Ale hele, stejně jako loni je trápila zima na začátku, teď si myslím, že trápí vedro. No, tam je samozřejmě nějaký zpoždění, oni mají, myslím, 2 nebo 3 týdny jako vlastně přetočeno, aby to stihli sestříhat a dávat to jako do vysílání. Takže my teďka tady v tom horku budeme koukat na to, jak oni tam mrzli na začátku, jo. O to bude vtipnější. Nový moderátor Adam Vacula, herec třeba ze Zlaté labutě nebo Odznaku Vysočina, sympaťák, přítel kuchařky Besky, je tam teďka vlastně jako takovým tím průvodcem, nový farmář. No, zatím je to přeturčeno k úspěchu, uvidíme. Loni to taky tak vypadalo, začátek byl grandiozní, ale pak ten zájem upadl. A co si myslím, že by mohl být game changer tentokrát? Že tam vlastně nejsou žádný VIPky.
1: Jo, zcela neznámý tváře.
0: Je tam nějaká jedna fitness influencerka, ale jinak to jsou vlastně úplně obyčejní lidi, včetně třeba jednoho dřevorubce a podobně. Jo, jsou tam lidi, kteří samozřejmě tam jsou takový ty vysekaný týpci, ale je tam takovej, který má figuru jak já, dlouhý vlasy, a to je myslím nějaký ten lesník nebo dřevorubec. Jo, je to prostě, podle mě je to teďka je to líp namíchaný a je to o těch emocích a ne o těch, jestli jako ta VIPka se zamaže od hnoje, jako když to řeknu v době.
1: Já jsem na ten rozhovor tak koukal tak jako zběžně, vypadá zajímavě, vy si ho můžete přečíst na webu express.fm.cz a zároveň poslechnout.
0: Ano, nebo na své oblíbené streamovací platformě. No, bylo to výjimečně v pondělí, protože včera právě startovala farma na OnePlay. Pokud vám to uniklo, tak dneska startuje na nově, tak si můžete podívat, jestli vás to tentokrát chytne. Express Star. Na Expressu. You

0: Něco ti řeknu, Michael. Tyhle songy bychom měli hrát na začátku. Ty by nás nakopali energií na celý ty 3 hodky našeho vysílání a ne teďko na konci, když tady tancujeme, ale v podstatě musíme se loučit.
1: No ale odtančíme ze sálu a dotančíme až domů. Takže
0: stylově.
1: Má to svoje výhody hrát i na konci. No, co nám budeme zítra hrát, to je jasný. Budou to novinky v té poslední hodině, protože zítra je středa. Máme pro vás 5 nových kousků, jednu exkluzivní rádiovou premiéru domácích Lake Malawi, to už můžeme prozradit. No a spoustu dalších zajímavostí, informací a tak dále.
0: Přesně tak, na ty novinky se těším, protože zrovna ta, jak si říká, od Lake Malawi mě velmi příjemně překvapila. My se samozřejmě pokusíme přes den s Albertem spojit, no a do toho budou klasický modely. Vědecký studie, zajímavosti z celého světa, ale především super hudba.
1: No, jako třeba teď Arctic Monkeys na rozloučenou. Tak pa.
0: Pa.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém Středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Rozlučte se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Hudba na prvním místě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Express. Music first.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a svetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se nesmrat jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
0: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Končí týden a ten další už bude poslední, co se týká školy, a jsme prakticky na startu prázdnin. Express FM prázdniny nedrží a šlape do toho pořád. A co se týká nové hudby, opět se nám urodilo. Pojďme si to projít. To, co máme v takzvaném topu. První novinkou jsou Muse, kteří už taky ladí formu na prázdniny, protože v pátek jim vyjde už 10. album The Wow Signal. To se odkazuje na 15. srpen 1977, kdy byl zachycen z vesmíru signál a který zadal příčinu ke spekulacím, zda jsme tady na Zemi a také v kosmu sami. Nový single Muse se jmenuje Night Shift Superstar. Svoji skladatelskou můzu přidal i producent Daniel Lancaster, který se stará o Blink-182 nebo Bring Me the Horizon. Skladba se nese ve stylu francouzského house a elektroniky. Tady jsou nový Muse.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.

0: Mark Kinchen se nenápadně stal DJskou legendou z Detroitu, který se opírá o remixy, jako byly Celine Dion, Lana Del Rey nebo Ellie Goulding. V tomto tracku, který se jmenuje Zone, je zpěvačka z Londýna Poppy Bescomb, která zatím sbírá zkušenosti. Toto bylo 10. místo mezi nejhranější hudbou Express FM. Druhou novinkou jsou Interpol. Ti potěšili fanoušky svým debutem nové písně See Out Loud v rámci svého letošního světového turné v Miami. V podstatě dali čuchnout z nového alba This Mirror Weighs on Tone. Album vyjde na konci srpna a podle rozhovorů se všemi členy bude nezvykle energické a hlavně pozitivní. Asi i proto, že se vrátili ke společnému psaní ve studiu v jedné místnosti. Tady jsou Interpol, See Out Loud.
1: Express Top. Novinka.

0: Taylor Swift dostala kontrakt na to, zda by neudělala hudbu k pokračování Toy Story s číslem 5. Nakonec tuhle zakázku se radostí vzala a pojala ji jako návrat do dob, kdy byla napoprvé velkou faninkou tohoto animáku. Tedy trochu víc country. I Knew It, I Knew You je na 9. místě Express Top. Do novinek jsme zařadili DJku a zpěvačku jménem Nia Archives. Ta se v 16 letech přestěhovala do Leedsu, a to poté, co ji uchvátil hudební směr jungle. V rodném Bradfordu měl její nevlastní otec rádio a taky studio, kde se potkávali producenti a zpěváci, a ona byla hudbou doslova pohlcena. Před 2 roky vydala své debutové album Silence is Loud a nyní, respektive za měsíc, tu bude už 2 s názvem Emotionally Junglist. Na ní se podíleli Julia Michaels a James Ford a odklon od čistého džunglu je znát. Tady jsou Boys in Blue.
1: Novinka Express Top.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte Express Top.
3: To nejlepší z Express FM.
2: Číslo 8. 8.
4: Čau, tady Dan z kapely Past, právě posloucháte Express FM a my vám pustíme novej track z našeho alba Fotr.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

0: Daniel Kranich a Ivo Sedláček nás nachytali v pasti. Kdy tento stav přijímáme velmi rádi. Mají novou desku Fotr, kterou vydali u labelu Ty nikdy. A navzdory nízkému věku už řeší, jaký to je, když vám je najednou 30 let. Je mi 30, nejdu nikam a místo 8. Na Express FM se budeme nějaký ten pátek a posléze možná i nějaký rok potkávat s Ellie Goulding. 4. září totiž vyjde nové album I Know Too Much. Na něm pracovala přes 2 roky a ačkoliv uvedla, že neměla v úmyslu vytvořit rozvodové album, mnoho písní bylo ovlivněno tímto obdobím jejího života. Premiéru si její pilotní song odbyl na festivalu The Big Weekend, který pravidelně v Harrington Parku pořádá BBC Radio 1. A tady je Ellie Goulding a Black Prada Dress.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.
3: I heard what you said.

0: Sedmé místo má britská písničkářka, která skromně, jak je jejím zvykem, nenápadně postupuje žebříčkem nejhranějších skladeb. Tato nahrávka se jmenuje Questions. Poslední novinka je od Mata 213, kterému na konci května vyšla nová deska Retro Skepse, na které se potkal společně s Gufrau, s Marie April, Rohony a Tokyo Drift. Svůj koncert odehrál Mat 213 s Gufrau i tento pátek na Metronom festivalu a nejspíš se zahrají i na Colors of Ostrava. Rozhovor s Matějem měla tento týden ve vysílání Veronika Koloušková. Najdete ho v podcastových aplikacích jako host Express FM, ale nejlíp, když půjdete k nám na náš web Express FM. Jejich Emauzy jsou novinkou číslo 5.
1: Novinka Express Top. Express Top.
2: Jsem Mat 213, posloucháte nový single Emauzy, Express FM. God damn, I can't believe how good this radio is.

0: Máte poslední předprázdninovou Express Top. Máme za sebou poslední novinku, kterou si najdete i na našem webu s videoklipem. To byly Mat 213, Gufrau a také Nepřiznaný Fiddlersky a jejich Emauzy. Skladba, která má evokovat reklamu na letní pivo, kterým si mladí ťukají na pražské náplavce. Šesté místo náleží švédské zpěvačce Touhou, která minulý týden dosáhla vrcholu naší hitparády. Tedy byla nejhranější se singlem I'm Your Girl, Right?
1: Express Top.
2: Číslo 6.

Toto je dcera frontmana Foo Fighters Davea Grohla. Jen si při poslechu jejího posledního a vlastně i předešlého singlu říkám, zda by se neměla přejmenovat na Violence. A tak ostrá je její deska Be Sweet, ze které jsme si odehráli single Buck in the Cake. Od pětky jdeme ke čtyřce našeho playlistu a tou, respektive tím, je Harry Styles, který už ke spokojenosti všech upravil pódium pro své tour koncerty, z Amsterdamu se přesunul do Wembley a tady schytává prakticky plné 100% hodnocení. Dalším songem z nového alba je Dance No More.

Potřebujete laskavost? Pak Fisher vám může pomoci. Producent a DJ ze Zlatého pobřeží se spojil se zpěvačkou Toze Nye pro ryze australskou energickou skladbu Favor. Ta vyšla na začátku dubna a když hraje ve vašem sound systému v autě, tak funguje neskutečně. Favor a místo třetí. Druhá pozice je obsazena zpěvačkou Charlie XCX. Už příští týden bude završeno naše čekání nového 7. alba Music Fashion Film. Na informace je zatím tato holka z Cambridge skoupá. A tak s dalšími podrobnostmi se seznámíme příští pátek. Tenhle single se jmenuje Spring Summer 26.

0: posloucháte Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Muse, Night Shift Superstar. Novinka číslo 2. Interpol, See Out Loud. Mezi novinkami je i Nia Archives, Boys in Blue. Black Prada Dress, to je Ellie Goulding a novinka číslo 4. A poslední novinkou jsou Matt 213 a Gufrau Emauzy.

0: I knew it, I knew you, místo deváté. Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec, ležím na zemi, čumím. Na osmičce je Past, je mi 30, nejdu nikam. Sedm, Macy Peters, Questions. Minule první, dnes na šestém místě, Tow Willow, I'm Your Girl, Right. Back in the Cake, to je Wild Girl a místo páté. Čtyřku tohoto týdne má Harry Styles a Dance No More. Tři, Fisher a Thousand Eyes, Favor. A na dvojce je Charlie XCX, Spring Summer 26. Express Top. A kdo je na vrcholu tohoto rádia tento týden? Kapela, kterou jste si mohli poslechnout naživo minulý víkend, tedy Nothing But Thieves. Kapela, která by nejraději koncertovala s Cher, ale taky s Linkin Park nebo Nirvánou. Rozhovor s nimi na Rock for People vedla Míša Tůmová a najdete ho na našem Express FM Instagramu. Nothing But Thieves mají nový single Evolution a jsou naše Express Top.
1: Toto je nejhranější

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a svetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se line smrad jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. A Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš tribute, se zastaví i mimo státy. Například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru. Den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný. Motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem couru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den hledám minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurák další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to samý. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím. No prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš, kup si kotě. Chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit. Na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy. Znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král. Ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj.

chodí v mých botách, dej aspoň pár kroků, je to škola života.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Express.

0: forget me not.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music news.
3: Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a svetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se Liny smrat jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. A Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
1: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM. My jsme na nás tvár, my máme záchvat, běžíme
2: městem, co mohu ochutnávat, je to jen... Mat 213 a Gufrau,